0: rána. Československá scéna. Rádio Spin.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty nejamostny, drmzi moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.
2: Bum!

0: Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na Rádiu Spin.

0: oblíbeného jídla. Co by to bylo? Čeho byste se ujedli?
1: Ale tak já bych udělal krupicový kaše.
0: To všichni chápeme, krupička nade vše.
1: Udírny, uzený, hele.
0: Kámo, no tak prosím tě, uzený, já mám hlad. Proč já řeším tyhle ty témata?
2: Jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká vomáčka, takže nevím, jak by se to počítalo, ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Tohle to byl gastronomický Harry Houdini, Jirka. Před něho prostě položíte svíčkovou a najednou, že... zmizela. Největší rekordmanem je ale pajky.
3: Já bych se užral, já držím Guinnessův svět rekordů v pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že... Tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelený a červený.
0: Brr, bráško, mě se úplně kroutí pusa, když to slyším, ale asi gratuluju, hádám. Hele, ještě, že to nebyl Dominik, protože kdybych se ho na tohleto zeptal, asi bychom tu kvůli jeho výčtu oblíbených jídel byli až do neděle. Užij si víkend a slyšíme se zase v pondělí o 6. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: 5 hodin, 56 minut, máme tady pondělíčko pondělí.
1: Jo? A víš, kdo je s tebou?
0: Kdo je s tebou?
1: Tvoje oblíbený moderátorský duo Krištof a Dom!
0: Jejejej, dneska je 31. srpen, poslední prázdninový den, svátek má Pavlína, tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, přesně tak, no a všem u Rádia Spin přejeme co, Dome?
0: Krásný dobrý ráno!
1: Hej! Good morning! Televariete, ty krása. No tak povídej, přiháněj. Nebyl studečka týden. Dovčaso?
0: No, krátká dovča, ty vole.
1: Jak zkrátka?
0: Já jsem si, že bych si dal ještě tak jako jeden týden, možná ještě dva týdny, ale pak jsem si říkal, hele, já bych byl potom chudáček, domíček, ty vole, bym přišel jenom pár korun, tak jsem si říkal, že prostě přijdu už teďka.
1: No právě, musíš myslet na chudáčka Krištůvka, který tady seděl celý týden sám, že jo?
0: Ty vole, již kolikrát já jsem tady seděl sám.
1: Tak ještě budeš tento týden.
0: Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás teda čeká ten na ten týden. No nebo jasně. Dneska vlastně.
1: No ne tenhle týden, no jakoby celý tenhle týden, jo, ale co nás čeká dneska, no tak domečku, prosím tě, pár zpráviček, nějaká ta poznávačečka, že jo.
0: Nějaký ten celebrity voice flipíček, jak se zvyklí prostě, ale všechno přistarím, takže rozhodně zůstaň teda u rádia Spin, no a my se mrkneme ještě na to, co nás čeká během dnešního dne venku. Já teda doufám, že bude pršet, protože my máme team building a v rámci team buildingu v druhé práce se jdeme projít, prosím vás, jo. A nikdo by myslel, že pojedeme prostě jako do Vranýho nad Vltavou a půjdeme z Vranýho pěšky do Prahy zpátky.
1: Aha, takže to se ti jako, chce, co? Chodit.
0: No, strašně se mi chce, ty vole, to je asi 60 kilometrů nebo kolik, takže doufám, že bude pršet a ono to vypadá, že bude pršet, což je jako dobrý.
1: Já tě asi potěším, jo, protože sice aktuálně po České republice je průměrná teplota nějakých 15 stupňů Celsia a je skoro zataženo, ale od západu táhnou mraky. Teď mě napadl rým, který vždycky říkal děda, to je jedno, to nechám tak. A odpoledne by mělo po celé České republice pršet a to celkem vydatně. Když se dívám na ten mráček, tak tady má barvu oranžovou, to znamená, že takový lehký bouřčičky, takže možná nikam nedojdete. Tyjo. Možná dojdete do Vranýho a potom pojedete zpátky zase.
0: Jsi jak ta paní, co jsem na ní koukal včera večer v televizi, tyjo, tady prostě... Přichází studená fronta od západu, tady mraky, tyhle červený, tady dokonce budou i bouřky.
1: Ještě, že v rádiu nejdou vidět ty gesta, které dělám.
0: Tak užívejte ráno, tady Rádio Spin.

0: hodin, 5 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál Dom a taky Krištof.
1: Čus!
0: No a já vám, než začneme jednou zprávičkou, tak já tady mám jednu takovou aktualitku, jo, prosím vás.
1: No.
0: Dneska ve 2.19 přišla do mobilní apky Radio Spin textovka od Daniela. Miluju tě, Lenko. Tak jsem jenom chtěl říct, že Lenka má vlastně jako štěstí, že má svýho Daniela, a říkal jsem si, že vlastně každá Lenka by měla mít svýho Daniela.
1: To by mohla.
0: Takže Lenky, jestli jste některá z vás sami, tak si najdete svýho Daniela a bude to všechno úplně v pořádku.
1: A on vám bude psát tady do apky Rádia Spin. Ale je to krásný. Já přesně o víkendu řeším to, že když jdou na přání, že jo, tak občas někdo zavolá a je jako: a mám to pro svoji lásku tohoto, který právě poslouchá v nějakém jiném městě nebo v práci, a je to strašně pěkný, tak je super, že takhle využíváte jako komunikační prostředek.
0: Jo, je to hezký, ale ještě lepší by bylo, kdybyste posílali voiceovky, a ono je to potom takový trošičku osobnější. Každopádně, my jsme se tady spolu s Krištofem nedávno kochali Spider-Manem.
1: No.
0: A bráško, řekni mi, hrál jsi někdy Spider-Mana na PlayStationu?
1: Já jsem v životě nevlastnil herní konzoli, kámo. Já jsem byl vždycky jenom počítačový, konzoli jsem neměl, takže ne, nehrál jsem to jako osobně, ale samozřejmě vím, o co jde, takže...
0: No, každopádně, jenom pro tebe, kámo. Spider-Man je totiž i na PCčko, takže se můžeš klidně ještě jako pořídit, víš co.
1: No dobře, no, jestli ale, já to budu mít čas. Ale k jádru
0: počkej,
1: pudla.
0: Počkej, k jádru pudla. Já jsem včera tak jako scrolloval Twitterem, nebo respektive teda jako X-kem, ale pro mě je to pořád Twitter.
1: Je to Twitter.
0: No a vyskočil na mě leak od EA, který vlastně jako tak trošičku ztratili novou testovací verzi nebo testovací gameplay jedný nový hry. S dalším superhrdinou, tak schválně napadá ti, kdo by to mohl být.
1: Místo Spider-Mana?
0: Děláš srandu, ne?
1: Batman to není.
0: Kdo by dělal DCčko, ty vole?
1: A jo, počkej, no tak, co já vím, co je, Aquaman.
0: A tak to je furt DCčko. Tak já ti poradím trošičku, jo? Necháš si poradit?
1: Je co?
0: No počkej. Hezky pěkně vydrž. Už to bude. Iron Man.
1: Jo, tak. OK.
0: Nejseš vůbec překvapený, ty vole.
1: No nejsem, že jo, čili tady vidím na tom monitoru, co tam pouštíš.
0: Jo, takže EA prostě včera tak jako si trošičku nasypalo sypa na hlavu, přiznali, hele jo, tak jako uteklo nám to, ale na druhou stranu je to furt jako testovačka, furt to není nic oficiálního, prostě berte to tak, že to bude, ale až to pořádně doladíme, tak jsem hodně zvědavý na to, jak to vymakej, protože ten Spider-Man byl topovej a myslím si, že mají co překonávat.
1: Jo, no, věřím, ale furt se těším na GTAčko víc.
0: No, tak jako samozřejmě, že jo, tak to je prostě srdcovka.
1: Jste viděli tu slzičku teďka. Už tam pust písničku a se nerozbrečíš, prosím.

0: Rock it up, rock it up.
1: Olé!
2: A ty vole, tohle to mi chybělo.
1: Dáváš si rádio Spin, jste moje Dominik Krištof, pondělí 31. srpna a jdem si dát to, co tak zbožňujeme. A to je poznávačka, kterou dneska udělal dom, ale...
2: Je to přesně tak. No a já jsem ji udělal z jednoho čistého důvodu, a to sice proto, protože my jsme teďka přes dovolenou s Božkou koukali na jeden seriál. A říkal jsem si, tohle to sem prostě musím dát.
1: Okay.
2: Jako věřím tomu, že si to někdo bude pamatovat, ale třeba už se na to tak jako trošičku pozapomnělo. No tak uvidíme podle ukázek. Jdeme na tu první.
3: No, maminko. Nebylo by to nespravedlivý přijít jen tak bez práce k hotovýmu?
2: Tak co, znáš to?
1: Jo, já jsem tady teda viděl název toho, ale ten název není celý a to mi evokovalo asi pět různých věcí, ale asi vím přesně, co to je.
2: No ok, tak jestli víš taky, tak určitě dávej vědět. Buď to pomocí našeho telefonního čísla 210, 32, 30, 30, co tady tak jako ukazuješ?
1: Já jsem jen tak chtěl nenápadně nabídnout, že Dominik vlastně hodil nápovědu takovou nechtěnou, protože říkal, nevím, jestli si to někdo bude pamatovat.
2: No, ale počkej, to rozebereme za chvilku.
1: Jo, jen tak.
2: Teďka zutíka buka.

0: jsi kdo?
1: 6:16, ty nám posloucháš Rádio Spin s tebou, je dál Krištof a Domno a my pokračujeme v dnešní poznávačce, kde jsme si pár minut zpátky pustili první ukázku, tak pojďme na ní znova.
2: No, maminko, nebylo by to nespravedlivý přijít jen tak bez práce k hotovýmu?
3: To by bylo velmi nespravedlivý.
1: Bylo by to samozřejmě
3: velmi nespravedlivý. Minimálně já bych to tak vnímal.
1: Teda. A na druhou stranu by to bylo hezký, ne? Kdyby si sem tak jako přišel, měl si už připravený scénář, někdo by ti tady prostě tahal šafličky a teď si jenom stoupnul za mikrofon a jel.
3: Bylo by to krásný, je to veliký sci-fi.
1: Pravda, je to veliký sci-fi.
3: Ačkoliv se to děje zrovna teď, že ty tady sedíš na mixáře a já tady jenom stojím.
1: A scénář jsem taky připravoval já z nějaký části. Každopádně pojďme se podívat na ukázku číslo 2.
4: Děti dnes nemusí jít výjimečně spát z výchovných důvodů.
5: Zelená. Flek.
1: Tam si kluci trošičku pohráli, tak pojďme ještě na trojku.
6: Maminka má pravdu. Matěj je po tátovi. V minulým životě byli oba husiti.
1: Já si myslím, že teďka už to musí být jasný, takže jestli víš, co by to mohlo být za seriál, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Radio Spin.
3: Dobře, tak asi nechme bez nápovědy, možná jenom poradím to, že jak Dominik říkal, že je to trošku pro pamětníky jako mírně, jo, není to nic extra starýho, ale trošku starší věc to je.
1: Přesně tak, vzniklo to ve stejném roce, jako se rodily legendy 98.
3: Free Scoot nebo?
1: Já.

0: Radio Spin, s tebou je doma taky Krištof. Máme něco málo před půl sedmou a to znamená jenom jedinou věc, že se jdeme podívat, co bylo teda v té dnešní poznávačce, protože to je věc, kterou já jsem třeba zaregistroval, když jsem byl malej, ale už to prostě šlo mimo mě, přece jenom ten seriál je starší o 6 let než já, o 6 let.
1: Jo, až o tolik, tak je to vlastně naprosto stejně starý teda, ale ono to mělo být zřát, ale to, co si řekneme, když tak někdy jindy. Každopádně jdeme si připomenout pár ukázek, které tady zazněly.
2: Maminka má pravdu. Matěj je po tátovi. V minulém životě byli oba husiti.
1: No tady dokonce zazněla i taková signature hudba z toho seriálu, no ale měli jsme tady taky scénku, podle který se potom ten seriál tak jako jmenoval.
3: Děti dnes nemusí výjimečně spát z výchovných důvodů.
4: Zelená.
3: Flek.
0: Ha! Zelená!
1: Ha? No, já vím, zelená, já vím. Zelená.
0: To je zelená míle.
1: Těsně vedle.
0: Těsně vedle.
1: No ale takovou jako malou indici nám jsem poslal pár minut zpátky, Barty.
5: Zelená sedma.
1: Zelená sedma.
0: Jakože dobře, Barty, jo, chápeme, ale plný název, plným názvem, víš co?
1: Prostě kousníček se zamyslet.
0: To je prostě, jak když řekneš Dominikovi, že se jmenuje Dominik Musil, ale nikdo jako neřekne to jeho druhý jméno, že jo?
1: To je pravda.
0: To je prostě, a on na tom jako trvá vyloženě, že jo? Vy to nevíte, ale on je Dominik Benedikt Musil. A on má rád, když se mu říká tím druhým jménem.
1: Děkuju moc.
0: Takže Bene?
1: Dáme si hrozný hajzl. Jdeme za štrudlem.
5: Hele, není to náhodou Ranč u zelené sedmi?
1: Ranč u zelené sedmi, jo, okay. Ten tady zazněl dneska párkrát ještě, tak jdeme za Zachym.
6: Tak dobré ráno vy dva, vítám tě po dovolený. Hele, Ranč u zelený sedmi, čau Zachy.
1: Zachy, moc děkuju, Ranč u zelený sedmi tady zazněl taky od Jirky.
7: Čau kluci. V poznávačce je Ranč u zelené sedmi, to jsem úplně miloval, když jsem byl malej. Díky, Jirka.
1: Vrážko, já jsem to taky miloval a vlastně ten na ten týden jsem se v tom utvrdil, protože opravdu jsme se s Božkou koukali na Ranč u zelený sedmi.
0: No pěkně.
1: Víš, ty taky hrozně hezký, ty
0: vole. Mě to vždycky připomínalo nějakou hru, jak nějaká Ksimíky nebo něco, víš, takový soundtrack úplně.
1: Jako hodí se to k tomu úplně negativa, ale mě to dalo fakt takový hrozně čelovací mod, ty vole, jakože fakt je to věc, u který si odpočinete a úplně si říkáte, ty vole, bych hrozně chtěl prostě taky nějakou farmičku, nějaký rančík,
0: ty vole. Takový rančík.
1: Tady si prostě, ty vole, prostě koupit krávy, tady si koupit kozy, starat se o tady. Je to hrozně hezký, takže kdo jste to neviděli, tak si to dejte, no a kdo jste to viděli, tak si třeba kupte farmu, protože věřím tomu, že vás to k tomu donutí.
0: Nebo přijďte k nám na Moravu, my tam máme takové zvířata všude. Ne, ve městě, ale na náměstí, že jo.

0: S tímhle tím trackem, kámo, jsme vůbec nevěděl, jako jednou bude mít pravdu, že jo? Protože teď máme miminko.
1: To je hezký. Ježiš, tak ale to se na to navázal moc hezky.
0: Teda. No, to je tak jako, že mám dobrou náladu a já mám pořád dobrou náladu. To je jedno. Ty máš doufám taky dobrou náladu, protože posloucháš Radio Spin. Máme tady pondělíčko, Dominik, Krištof za Majkem. Hele, Dome, já jsem tady minulý týden, když jsi tu nebyl, řešil samozřejmě zásadní přelomovej release české hudby, a sice společný kolabo Sergeje Barakudy a Richarda Krajča.
1: Brácho, počkej, ale ty vole, já tu věc miluju.
0: Já...
1: Jakože, hele, já to fakt jako, já už jsem to tady tenkrát, když to vyšlo, tak jsem to tady Spinnerům pouštěl a říkám, hele, jako takhle, spojení je to prostě jako zvláštní, co si budeme povídat, jo, jakože prostě nikdo by asi nečekal, že Sergej Barakuda a Krištof to dají jednou takhle jako na společném tracku dohromady, ale ty vole, on je to hit.
0: Hele, jako jo, asi je to nějaký přirozený vývoj, a když se podíváš, jo, do zahraničí, tam se to děje běžně, jakože no Eminem, jasně, no. Na kolika trecích má Eminem Rihanu, ačkoliv chápu, že to je trošku na jiném levelu,
1: co Rihanu,
0: určitě.
1: Co Rihanu, třeba Eltona Johna?
0: Nebo Eltona Johna, jasně, no, čili to je jako ta fúze rapu a popu. Myslím, že by se na to nemělo úplně dívat skrz prsty, ale zároveň si říkám, Hergot, já úplně ty Krištofy moc nemusím být, mají tak super jméno kapely. No ale já jsem tady se Spinnerama řešil jednu věc, a sice koho by spojili. Kdyby měli nějaký beat a měli vzít jednoho repera a jednoho českého zpěváka, potažmo zpěvačku, kdo by to byl? A napadlo mi, že se zeptám tebe dneska, čím to zajímá.
1: No kámo, tak já to mám úplně jasný. Já bych vzal Václava Neckáře.
0: OK.
1: Jo, tak jako prostě ještě, už tak jako v době, kdy nahrával tu Půlnoční, kdy už byl prostě takový jako dědeček, víš to, pohádkový a to, a tím vydal Buku.
0: To bych chtěl vidět, kámo.
1: Já taky, kámo, strašně moc, ty vole.
0: Já bych možná spojil Václava Neckáře s Cardi B.
1: Jo, až takhle bys šel, ty
0: kámo, jak... strašně.
1: Dokážeš si je představit v tom klipu, jak tam Václav dneska sedí na nějakým trůně zlatém, ty, a ta Cardi B před ním tverkuje.
0: No jasně, a ten klip by se jmenoval Václav Ceckář, kámo.

0: 6:30, ty posloucháš Radio Spin, s tobou je dál Krištof a Dom. Ahoj. Dneska máme 31. srpen, pondělíčko, pondělí, svátek slaví Pavlína. Tak jestli teďka třeba náhodou 6:30 stal nějaký školák, tak můžu jenom trošičku poprovokovat, že zítra je první školní den.
1: A je. To mi vůbec nedošlo, kámo. Já tím, jak už nejsem na škole, tak to vůbec nevnímám, že mělo by jako září, že by se mělo něco měnit.
0: Ale mělo, protože ty vole 1. září má narozeniny můj táta, já to mám vždycky, jenom jsem mu tady vždycky sněl, že to měl prostě, že to neměl prostě jednoduchý jako dítě, ty, že nastupoval do školy a zároveň slavil narozeniny.
1: A tak je to příjemný takový zpestření toho dne, víš co? Nemusíš se těšit do školy, ale máš ty narozky, takže ten školní rok ti vlastně začíná dobře.
0: A tak svým způsobem asi pravděpodobně, ale není to úplně nejhezčí dárek na narozeninám, co si budeme povídat. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak pondělí 31. srpna bude vypadat. Tak začneme asi teda jako u rána, když už je teda jako hezky pěkně ráno. Aktuálně máme po celé republice průměrnou teplotu kolem 16 stupňů Celsia, s tím, že by je mělo místama pršet aktuálně, pokud jo, se teda tady Irno neplete.
1: Já mám otevřený radar a vypadá to, že by mělo momentálně pršet v Karlovarském kraji, v Plzeňském kraji, zároveň nějaký lehký přehánky se nám tady ženou i přes Vysočinu a vypadá to, že prše dneska bude tak nějak celý den střídavě různě. Ten mráček tak jako letí ze západu Čech na sever Čech, takže tam určitě deštníky, pokud si z Plzeňská, z Karlovarská, z Ústecka.
0: No také, tak počítejte s lehkýma deštníkama, no a s čím můžete počítat po cestě do práce, tak to si řekneme teďka.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Hele, po cestě do práce, ať už jedeš, kde jedeš, tak v regionech je to úplně fresh, tady nevidím žádnou větší zdržovačku, žádnou větší bouračku a dálnice vlastně platí úplně to samý. Jediný, co tu vidím, tak je 5 minutek po D1, pokud se blížíš do Prahy a to by mělo být z dálnic úplně vše.
0: OK, tak se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně v Praze. Ta vypadá ve finále poměrně klidně, až na Štěrbovskou spojku, ta poskakuje kvůli práci na silnici, klasika. Klasicky poskakujou taky Holešovičky po směru na centrum. No a pozor si dávej taky na jižní spojce a to po směru na černý most, konkrétně teda u sjezdu na Chodov, protože tam se bourá a taky se to tam lehoulince zaseklo, takže tam počítej s lehkým zdržením, jinak i Praha je docela cajk. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Na vaše Radio Spin máme něco málo kolem 6:45, s tebou je opět Dom a Krištof v plný sestavě. No a jdeme si dát Celebrity Voice Flipíček, já se na něho těším, protože jsem ho nedělal já, tím pádem nevím, co v něm úplně bude.
1: OK, no tak ale já tě možná překvapím, protože já si myslím, že zrovna ty tohohle toho člověka budeš znát a jsem zvědavý, jestli ho budeš znát i ty u Radio Spin, jdeme na to. Tak zatím se netváříš, že bys ho znal.
0: Měl bych takový kvalifikovaný typ, ale nejsem si jistý, jestli někoho takovýho bys jako zvolil do Voice Flipu.
1: OK, tak uvidíme, řekneš mi to mimo éter, každopádně, jestli ty tušíš, kdo by se mohl skrývat za dnešním zamotaným hlasem, tak určitě dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Radia Spin. Ještě jednou ti připomeneme dnešní Celebrity Voice Flip.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Studio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, kom patří dnešní zamotaný hlas, tak pojďme se na něj spolu ještě jednou podívat. Tak prosím vás, než začnete kohokoliv typovat, tak jeden tip bych sem tady měl, a to od Matěje, tak Matěj.
1: To bude Babiš.
2: Ano, to byl takový kvalifikovaný tip.
0: Ale Babiš to dneska není.
2: Bohužel.
0: Já jako musím říct, Matěj, že jsi nebyl ani blízko, protože tyhle ty dva a mají k sobě jako hodně daleko.
2: Dost. Jako to je úplně opačný spektrum. Protože co můžeme prozradit? Jako nejedná se o žádného politika, vlastně ani o herce. Jedná se spíš o týpka z zábavního průmyslu, řekněme.
0: Ale můžeme říct, že to je youtuber.
2: Ne, já jsem to chtěl trošku nechat jako tajemství.
0: Ne.
2: Je to youtuber.
0: Abychom vás tak jako usměrnili trošičku.
2: Ačkoliv teda v poslední době, pokud vím, protože já už moc český YouTube nesleduju, lomeno nesleduju skoro vůbec, krom těch lidí, co se zabývají filmama, tak už není tak úplně youtuber, jako spíš streamer a streamuje obyčejný život, streamuje procházky po Praze a takové věci.
0: To je pravda, docela dost je z toho jako memeček, je z toho docela dost jako reelsek, úryvků a vlastně musím říct, že to hodně funguje. Každopádně, co je taková docela signature věc, je to, že tenhle ten youtuber je hodně sprostej.
2: To je jako pravda.
0: Nebojí se toho, nebojí se ani svýho názoru, má skvělý historky. No a další věc je, že má dokonce něco i společně s Clashem, pokud se, s Oktagonem, ne s Clashem.
2: Jo, připravoval tam zápas, mám pocit, který potom nedopadl. A ještě jedna věc možná, protože tenhle ten týpek někdy v roce 2015-16 vydal geniální song, který nazval, můžu to říct?
0: Já řekni.
2: Lovci Pokémonů.
0: Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin posílá svoje tipy.
3: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia.

0: Kamaráde, jestli byla někdy nějaká holka, do který jsem byl fakt jako kyber udělaný, tak to byla Holsi, když jsem poslouchal tenhle ten song poprvé. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 31. srpna, něco málo před sedmou, a to znamená jediný. Jdem se podívat, kdo to teda byl, ten zamotaný hlásek, který tu dneska byl, protože tady přišli jako dva kvalifikovaný typy, oba dva od jiných lidí, a oba byli špatně.
1: No tak uvidíme, jestli přišel nějaký správně. Každopádně my se ještě pro tuto chvíli ten hlas připomeneme. Pro ty z vás, kdo jste třeba sedli k Radio Spin až teďka. Tak, a my jsme tady říkali, že dneska tady hádáte jednoho českého youtubera,
0: yes,
1: který je poměrně zprostej, dneska už je to spíš streamer, já takový jako memečka, takový různě jako challenge, reelská tak. No a taky jsme říkali, že je to moderátor v Clashi. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly, a začneme třeba u Kuby.
2: Vláďa Karles alias Vláďa Videos.
1: Vláďa Video si myslím, že by mohl čistě teoreticky být za dnešním zamotaným hlasem, ale jdeme se podívat, jestli jste si jistý i v ostatní, Davide.
3: Tak čus, tady David, tak je to Vláďa Video, jasný.
1: OK, Vláďa Video, spodruji štrudle.
2: Čau Benedikte, hele, tohle to je teda Vláďa.
1: To se mnou potáhne do smrti.
0: Ten zvláštní štrudle říkal, že to je Babiš předtím, to se radši nenahrál.
1: Ale nahrál, akorát teďka už jedeme další a je někdo mobilní apce Rádia Spin?
0: No jasně, tam přišla třeba Kačí.
4: Krásné ráno, kluci, tak to je Vláďa a nejradši mám od něj ty Vláďa a Downy nebo Lukáš Šustr.
0: Já jsem ti to schválně nechal takhle. Chtěl jsem mít tvoji reakci na to. Samozřejmě se k tomu nebudeme vyjadřovat, přece jenom jsme korektní, ale...
1: Přesně tak, asi nebudeme. Každopádně ty jsi mluvil o lovcích Pokémonů a je to přesně tak. Máme tady lovce Pokémonů a taky Vláďu Videos.
5: Hit paráda, jenom Vláďa, Vláďa, Vláďa. Mám všechny Pokémony, co by tvoje mladá ráda. Už to nejde víc.
0: Kamaráde, tohle to byl banger, když to
1: si našel hodně dobře, ty vole.
0: Strašně, já si úplně pamatuju ten klip do dneška, jako fakt říkám, nedívám se na český YouTube už jak dlouho, krom těch pár kanálů, který mám jako vytipovaný fakt, většinou jako informační nebo o filmech, ale tohle to jsme jeli všichni na základce, když to vyšlo.
1: Je to tak, takže gratulujeme k tomu, že jste si hezky pěkně namazali na chlebe, jak poznávačku, tak taky Celebrity Voice Lip. No a samozřejmě obě dvě hádanky vás čekají po celý týden mezi 6. a 7. Tak stay tuned.
6: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Dom Chris. Spin. Tak, tohle to byla moje...
1: To nebyl nový jingle, to byl prostě jenom Krištof.
0: Ano, na Nicky Mináš, ty posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 31. srpna. A to vlastně, krom toho, že nám končí prázdniny a že si teda půjdete do školy, děti moje milí, tak to znamená ještě jednu věc. My jsme s Dominikem totiž dávali celý prázdniny Music Impro. Každý týden ho měl někdo jiný.
1: Přesně tak. Trošku jsme se tady mezi sebou tak jako challengeovali malinko.
0: Ale samozřejmě každá bitka a všechno musí se skončit příměřím, jo?
1: Přesně tak.
0: Bo mělo by aspoň občas, v ideálním světě.
1: Občas končí taky spoluprací, že jo?
0: No právě. A přesně proto pro vás dneska budeme mít takovou specialitku, takovou pikošku, ančovičku, přímo bych se nebál říct. Protože jsme s Dominikem, no, nebudem říkat možná kdy, ono to bylo reálně včera, ale domluvili jsme se, že si to impro dáme společně, no a do jakého beatu, nebo co jsme si připravili, na to si určitě počkej, protože je to fakt banger.
1: Je to tak, bude to velký. Každopádně, než se k tomu všemu dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás čeká během dnešního nevinku.
0: Bude to velký.
1: Aktuálně tady říkám máme hlášených 16 stupňů Celsia po celý České republice. Ty už teďka doteklo, co si vlastně tady
0: pojde, ano.
1: Každopádně, co se týče počasí, tak počítej s deštěma. A to po celý dnešní den a vlastně jako po celý České republice, ještě tak na to koukám. Takže nějaký ty přehánky určitě dneska nejenom ráno, ale celý den budou, takže s tím počítejte. No a teploty maximálně kde?
0: Jo, promiň, já se jenom rychle vrátím do apky, protože tady nám týpek, který si říká Aki, pokud nepletu, ne, nepletu to jméno, doufám, tak poslal dokonce obrázek a napsal k tomu, že za D5-kou, za Plzní někde, tak už tam mám hezky... Kaž to, je to super cela nebo není? Já nevím, já se v tom nevyznám. Prostě poslal obrázek, kde je mráček a napsal k tomu, že stírače už nestíhají, takže pokud právě projíždíš Plzeňským krajem směrem na hranici s Německem nebo třeba i Karlovarským krajem, tak tam určitě počítej se silným deštěm. No a ty denní maxima se vystoupají někam k 25 stupňům v Česku a zhruba k 28 stupňům na Moravě.
1: Jsem takový odborníci na počasí, ty jo.
0: Strašně, kámo. Spin
2: Radio. Radio Spin, Deštapou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: k After Party. Program štartuje o 5:30. A plavecká sezóna nám beží v Prahe. Dnes sa na Vinohradoch uskutoční malá cena plávajúceho klokana. Tradičné preteky oddielu T je Bohemians Praha. Prvé štarty sú na programe od 4:00 popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Máme nějaký 2 minutky po 7.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, pondělíčko, pondělí, jak říká Dom. 31. srpna, je to tak, kámo, je crazy, že ty prázdniny už jsou u konce.
1: Kámo, já to furt nechápu, jak to mohlo takhle, takhle rychle utíct.
0: Yes, jako luskneš a jde to. Čím jsem starší, ty kráso tím to utíká rychleji.
1: A to je
0: mi 22.
1: Tyma, to si říkám, že bejt ještě ve škole, tak jsem mnohem víc naštvaný. Teda takhle, jako když jsem se měl jenom týden dovolenou, tak...
0: Ale já myslím, že úplně v pohodě, že kdybych byl ve škole, tak si taky ještě trošku hraju doma. Ty tady máš jednu zprávičku, která k tomu hraní trošku vybízí.
1: Tak to byl hezký osný můstek. Každopádně mám tady jednu takovou zprávičku, a to konkrétně z Prahy 6, respektive z Davids. Mm-hmm. Ty totiž čeká sakra drahá, ale brutální novinka. I když teda nechápu, proč tak drahá, jo, protože až zjistíš, o co jde, tak prostě jako si taky budeš klepat na čelo. Ale zbylo prostě asi moc peněz, konkrétně teda zbyly 4 miliony, tak se Davids rozhodli, že postaví skluzavku.
0: Yes, kamaráde.
1: A... Bráško, takhle, když jsem to četl, tak jsem si říkal, i prostě jako skluzavka za 4 míče, prostě, proč, ta musí být ze zlata, ne? Ale ona není, ona je jenom sakra dlouhá, protože ta skluzavka bude mít 40 metrů a svezí se na ní z ulic na Juslice a do ulice
0: tak,
1: pod
0: a
1: Juliskou.
0: Je to na Julisce do mé, jo? Já jsem bývalý Davičák, takže já přesně vím, kde to je. Je to přímo u stadionu, tam jak jsou takový ty dlouhý schody nahoru. No a normálně z vrchu dolů se můžeš teďka krásně svíst, dokonce už zítra, protože 1. září to má otvíračku, kámo.
1: To je pravda, na první školní den, tak děti asi ze školy poběžejí rovnou, ty asi tak sklouznou, každopádně.
0: No já možná půjdu taky.
1: Už taky.
0: No možná jo, a doma mám pro tebe skvělou zprávu, protože ty můžeš taky, víš proč?
1: Proč?
0: Protože to má váhový limit 200 kilo.
1: No.
0: Což vlastně znamená úplně jednoduchou
1: to
0: věc, dome.
1: Můžu
0: svezeš
1: taky,
0: se ty i tvoje máma.
1: Do koho jedeš bomby, ty má dneska?

0: Pom. Hezky dobrý ráno všemu rádi, aspoň máme 7 hodin a taky 12 minut k tomu, no a co by to bylo za spin ráno, kdyby jsme vás taky nepozvali na nějakou dobrou akci, že jo, co si budeme povídat.
1: No jasně, výbornou akci, je to akce, na kterou já už jsem vás teda zval i minulý týden, protože jsme tady ve hře jeden na jednoho dokonce hráli o lupeny a některý z vás se vyhráli, což bylo super. Každopádně o co jde, je to úplně jednoduchý, 3. září, což by měl být 1, 2, 3 čtvrtek.
0: Vychází mi to? Dobře, tak si myslím, že by to měl být teoreticky.
1: Já si myslím, že počítám výborně, je to čtvrtek, tak budou mít PSAčka svůj koncert v Praze a to v Mystic Skateparku na Štvanici. Výborný prostor, by the way. Já jsem tam teďka o prázdninách točil jednu věc a já jsem vůbec nevěděl, že tam ten skatepark je, kámo.
0: Počkej, ty jsi nevěděl, že je na Štvanici skatepark?
1: Vůbec.
0: Kam kolem mě jezdí vlak, já na to vždycky čuměl jako hran, prostě jak tam jako byly závody, jak tam prostě kluci po škole jezdili skateovat, takže no, za mě teda jako super prostor určitě.
1: Já jsem jako malý hran čuměl, víš, z okna stodoly, jak se pasou ovce a...
0: a já čuměl na skejťáky prostě, ale to je ten rozdíl mezi Moravou a Prahou, ty vole. No tak jo, takže jestli chceš fakt jako si dát kvalitní večer, kvalitní prostě jako hudbu, tak rozhodně doporučujeme vyrazit už tam na ten čtvrtek na Štvanici a to na PSHčka. Tak poslouchej dál Rádio Spin, ale třeba se dozvíš ještě nějaký detaily. A nebo třeba taky ne. To záleží, že se...

0: že různý praseka. Ve 7 hodin 18 minut jenom posloucháš Radio Spin. S tebou je Krištof Adam, no a my se jdeme spolu podívat na první dnešní téma. A je to proto, že na mě včera na Instači vyskočila taková docela zajímavá anketka. Jo, protože týpek prostě chodil po Praze s mikrákem a ptal se randomáku na ulici, co by do nich kolem jdoucí neřekli. Tak mě docela překvapilo, že někdo řekl, že je milionář, někdo, že zachránil přes 40 životů, to je takový vlastně jako docela už jako hezký. No a pak se tam objevila typka, kde se tak jako zasmáčka, že prodávám svý nahatý fotky. Říkám, aha, ty vole.
1: To je zvláštní, že to do nich většinou řekneš, ale na první dobrou.
0: Jako většinou jo, do téhle by to nikdo neřekl, ale ona byla taková už potom trošičku jako potom rozjetá, stydlivá, to a propálila to tam, udělala si reklamu a tak. Každopádně jsem si říkal, že bychom dneska mohli otevřít téma, co by právě do vás takhle kolem jdoucí neřekli. To si myslím, že by mohlo být docela zajímavý a mohly by tady padat docela bomby.
1: No stopro, protože... To jsem se úplně seknul. Já jsem začal přemýšlet, co bych do té mě neřekl. Já jsem tě teďka viděl, úplně jsem zachytil ten pohled, ty kráso. Říkám si, co bych tak neřeknul do Dominika? Co bych do tebe neřeknul?
0: Tak třeba to, že jsem moderátor na Rádiu Spin.
1: Že a většinou... To bych mě řeknul, že jsi moderátor.
0: No nevím, protože většinou třeba, když mě potkáš, tak jedu v autě a poslouchám country.
1: No dobře, ale taky moderátor Rádia Spin může poslouchat country.
0: No to je pravda, to může, ale přemýšlím, co bych neřekl nikdy do tebe, ty jo.
1: Nevím, ty jo, že mám doma uklizeno.
0: Tak to by třeba... do tebe určitě neřekl. Podle toho, jak tě znám, tak bych to rozhodně neřekl.
1: A nebo mám ještě jednu věcičku a já ji řeknu potom schválně. To je taková jenom pikoška o mě.
0: OK, ano, a co by nikdo neřekl do vás, tak to dávajte vidět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 31. srpna. No a Dominik tady chvilku zpátky otevřel jedno téma, ke kterému já mám ještě pořád co říct, jo, protože ty jsi tady viděl nějakou, ne tady, ale na Instagramu nějakou anketu, že týpek chodil s Mikem, pochopil jsem správně, a ptal se lidí, hej, co by do tebe na první pohled nikdo neřekl?
1: Je to přesně tak.
0: Je to tak, ty krásou vím, co bych odpověděl. Co bys do mě na první pohled neřekl je, že každý pátek držím půst.
1: Fakt, jo.
0: Bez srandy. Není to z žádných náboženských důvodů, fakt jenom čistě jako trošku čistka, víš, po všem tom jídle, co jsem si dal a takhle. Takže reálně se snažím, když už mám teda jako extra hlad, tak takový ty suchý krekry nebo rýžový chlebíčky, tak jako jediný, co si dám. A to musím tak jako extra hlad a snažím se takhle jako trénovat hlavu, tělo a každý pátek se to snažím jako dodržovat.
1: Hele, tak já ti musím říct, že tohle já jsem držel každou středu a taky bys to do mě na první pohled.
0: Nezlob se na mě, ale nevěřil bych ti to, no?
1: No tak jo, co by neřekli do vás, dávejte vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. Jsme zvědaví, co na sebe vytáhnete.
0: No, pěkně.

0: Pondělí 31. srpna, svátek slaví Pavlína, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a teď dál posloucháš Radio Spen, s tebou je Krištof a Dom. Jdeme si jenom v rychlosti připomenout dnešní počasí. Dneska počítejte s tím, že by místama mělo sprchnout a teploty by měly být kolem 25 stupňů Celsia. Místama dokonce až u 30 skoro, a to na východě Čech, takže tam počítejte s tím, no, že bude asi pravděpodobně trošku dusno. Každopádně pár minut zpátky jsme také otevřeli dnešní téma. No a tím je, co by do vás kolednoucí nikdy neřekli. Tak jdeme se podívat za Petrem.
1: Čau, chlapci, tak já bych řekl, že by mě lidi nikdy neřekli, že jsem dobrák. Jsem takový jako v pohodě a lidem v nejbližším okolí bych pro ně udělal všechno. Takže asi tak.
0: To je pravda, hele. Peťa je takový dobrák. Občas prostě se tady zastaví, přijde, prostě pozdraví, řekne čau, ale tady máš dobrotu, ty, a přinesi ti prostě sváčů, kámo. To úplně, yes. Jako Peťa je prostě jako hodný. Já jsem taky takový, ale dobrák od kosti, že stejně tak jako Petr.
2: Od lebeční kosti. Každopádně... Hele, já nevím, jak Petr vypadá, ale vždycky, jako, když slyším Petra, tak se představuju takového jako velkého týpka a většinou to tak bývá. Jako já mám spolubydlícího, mu je stejně jako mě, ale vypadá, že má takový dlouhý fousy, dlouhý vlasy a má 2 metry, že jo? A vypadá fakt jako přísně, že jo? Ale je to fakt největší prostě zlatý retriever, který ho si kdy viděl. A taky bys to neřekl na první dobrou, že OK, tak to bude fakt jako hodný člověk tady tohleto. Neřekl bys to, že jo?
0: Tak to jsou s Petrem úplně stejný typy.
2: No, a ono je spoustu věcí, co bys neřekl, takže pokud chceš na sebe něco prásnout, hezkýho, jo?
0: Jenom práskej.
2: Jenom práskej, jenom pojď, 10, 32, 30, 30, pojď na sebe prásnout, co by do tebe jindo řekl. Do mě by třeba v tuhletu chvíli jindo řekl, že se mi chce strašně kadit.
0: Tak pojď radši na dopravu. Já nevěřil jsem tomu, že to prostě propájíš, ale dobře, ale budeš mít za chvilku reklamu, tak budeš mít čas to tam poslat.
2: OK, pojďme si dát rychlou dopravu na Radio Spin, tyjo, nevím, proč je to tak rychlá dneska, ale nehoda mi tady svítí na silnici hnedka za Jihlavou, takže pokud vyjíždíš z Jihlavy, tak dávej pozor. Co se dálnic týče, jo, promiňte, a ještě Ostrava na ulici Vratimovská. No a co se dálnic týče, tady mi svítí jediný crash, a to na D8 na 17. kilometru ve směru Praha. Tam by nějaký lehký omezení v dopravě měly trvat ještě zhruba hoďku.
0: OK, jdeme se podívat taky do Prahy, tady se bourá na pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barandovem, takže tam určitě dávej pozor. Jinak počítej se zdržením na takových těch klasických místech, jako je Dobřížská s Barandákem, potom taky Štěrbolská, jižní spojka, Průmyslovka, Holešovičky, Povatavská a tak dále. Jinak Praha aktuálně vlastně mimo tyhle ty místa jezdí docela dobře.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJský set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Jako nebudu lhát, Krištofe, už jsem chtěl začít bez tebe.
1: Ne, to nic takovýho neděli, prosím tě, já jsem tady celou dobu a nevím, co děláš.
0: No jasně, hele, 7 vteřin před začátkem stopu Krištof dorazil, prostě celý opocený, červený, ale zvládnul to.
1: Já bych řekl proč, jo, ale...
0: No tak jako ty si to ve finále... Dobře, tak to jsem zvědavý. Každopádně, já jsem tady teďka ještě mezi stopama scrolloval trošičku Instačem a našel jsem jednu... Jako skvělou věc. Protože v Kanadě mají extrémně divně pojmenovaný jezera. Ale ono to vypadá, jak kdyby prostě na to měl někdo čas 5 minut na to pojmenování těch jezer na mapě. Protože...
1: Třeba příklad potřebuju.
0: Big Ass Lake, kámo.
1: To je super. A to bych i přeložil, ale to se do vysílání nehodí.
0: No, jako samozřejmě, že potom taky Stupid Lake. To si myslím, že to už byste jako přeložit klidně mohl, že jo, hloupý jezero prostě. Ale potom je tam taková jako perlička, protože tam je Another Lake a hnedka vedle je And Another Lake.
1: To byl někdo tak kreativní, kámo, že se podíváš na ty jezera vedle sebe, asi jako, tyjo, tak tohle to bude to další jezero. No jo, počkej, kámo, ale tam máme ještě vedle jedno. Tak to bude to další jezero vedle.
0: Další jezero.
1: To je
0: no a
1: strašný.
0: Takhle prostě třeba 10 jezer vedle sebe. Každopádně, já jsem si tady říkal, že byste mohli zkusit vlastně něco takového podobného, jako kdybyste na mapě měli zhruba tak 5 minut času na to pojmenovat velký český města. Jo, takže v podobném stylu byste mohli pojmenovat Prahu, Brno, Hradec, Plzeň, Budějce a všechno ostatní prostě co.
1: To bych přesně věděl podle toho starého přísloví, jak jsme vždycky říkali jako malí, protože my jsme vždycky říkali, Brno je Prahou Moravy. Takže Brno by byla buď to ta druhá Praha, víš, nebo takový ty vtipy na Brno, Ježíš, znáš to, že jo?
0: No hele, tak radši vymýšlejte vy.

0: 7 hodin 36 minut, ty nám posloucháš Rádio Aspen, s tebou jedal taky Dom a Krištof.
1: Čus.
0: No a my jsme tady pár minut zpátky otevřeli téma, a sice to, jak byste pojmenovali velký český město, kdybyste na to měli 5 minut.
1: Jo, kvůli tomu, že Dominik tady našel, že v Kanadě se s tím prostě neštvohu a veškerý možný jezera jsou tam prostě pojmenovaný tak halabala, jak se jim zrovna zachtělo. Ale to je krásný prostě. Která jiná země to má?
0: No, jako žádná pravděpodobně teda. A to musím říct, že třeba takový Finsko má spoustu jezer.
1: Já to schválně potom pohledám, no, protože právě to Finsko teďka úplně vyvstalo na mysli. Říkám si, tyjo, tam je tolik jezer, to se s ním taky museli jako neštvat vlastně. Chápu, prvních 10, 20 pojmenuješ pěkně podle osobností, podle toho místa. A potom těch dalších 100, jako co ti zbyde, než to pojmenovat jako moje jezero, moje druhé jezero.
0: No, každopádně, já jsem si říkal, že bych vám mohl dát takový jako hezký příklad toho, jak ty města pojmenovat. A zastavil by se třeba u Plzně, protože Plzeň si myslím, že by na mapě mohla být pojmenovaná jenom tady pivo. Jako, nic víc tam podle mě není potřeba. Tak z tohohle příkladu...
1: Už jsem se jako, že budeš teďka disovat Plzeň, takže nic víc tam totiž není potřeba. A jako zachránil jsi to. Vybral jsem zatáčku, těsně.
0: Já vím, ale to já umím. Takže jak byste pojmenovali zbytek velkých měst, tak dávejte vidět. Klidně to můžete dávat vidět i po jednom, nemusíte hnedka všechny najednou. Takže klidně dávejte vidět Prahu, dávejte vidět Brno, Ostravu, Hradec, Ústí.
1: No to Brno, opatrně s ním teda, tam všichni ty vtipy známe, že jo, jak se tam to potom bylo. Se strašně líbilo, kámo, tam to, že jste někdo pojmenoval Šalingrad. To je tak krásný název, ty jo.
0: No tak... Můžete vymýšlet další věci. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: den ve tvých uších, máme tu pondělí 31. srpna a s Dominikem tady řešíme jedno takový zvláštní téma. Dome, co se stalo teďka? Jako, ty jsi mi říkal, že něco vymýšlíš.
1: Já jsem tak jako vymýšlel, no vymýšlel jsem ale v kooperaci s Gemini.
0: No tak já jsem si to myslel.
1: To je taková věc, která mi docela jde, prostě jako vymýšlet ty věci s pomocí AI. Každopádně pokračuju v našem dnešním tématu, který jsme otevřeli pár minut zpátky a sice jsme se vás ptali, jak byste pojmenovali velký český města, kdybyste na to měli 5 minut. Prostě úplně jednoduše, já jsem dával příklad třeba Plzeň, že jo, prostě tady pivo.
0: Jasně.
1: To si myslím, že by se na té mapě prostě jako vyjímalo, že jo, co si budeme povídat.
0: Eventuálně to můžou být možná i památky nebo přírodní věci, samozřejmě.
1: No,
0: a jsme limitováni jenom na města, že jo.
1: Dobře. Každopádně, zatím nad tím trošičku přemýšlíte, tak jsem si říkal, že bych vám mohl trošičku pomoct, protože jsem to právě narval do toho ajčka a musím říct, že tady začaly padat docela jako zajímavé věci. Třeba u Prahy se mi líbí drahý nájem. Ale počkej.
0: Ale to už platí jako ve více městech, že jo?
1: Jako to je pravda. Konkrétně třeba, co jsem tak včera viděl v novinách, tak to bylo Pardubice. Tam teďka to jako stoupnul nájem docela dost. Každopádně, co se mi líbí, tak je taky Metropole Zácpa. Protože tohle je věc, která prostě je taková signature záležitost u Prahy. No ale pozor. Pozor, pozor, protože tady se AIčko opřelo trošičku i do Brna.
0: Ne.
1: A nebálo se toho, protože třeba první, co tady u Brna vystřelilo, tak je Šalinovo vřídlo.
0: To zní hrozně. Šalinovo vřídlo.
1: Což je přijde taky jako... Jako přijde mi to dobrý. Každopádně ještě se tam do toho Brna opřelo trošičku víc. A ještě mi tam hodil kancel u statku. Tak jestli máš ty nějaký nápady, tak určitě dávej vidět. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7 hodin 46 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou hrál taky Dom a Krištof.
1: Ahoj. Co je?
0: Já, ty máš prostě jako mrtě různých pozdravů, ale mě to hrozně baví.
1: Ty, já jsem teďka o víkendu tady experimentoval a každý ten vstup jsem zkoušel jiný pozdrav a nejvíc, co mě bavilo, kámo, tak bylo těžplouch vodáku.
0: Ještě máte taky super. Každopádně my se vracíme k našemu dnešnímu tématu a to bylo, jak byste pojmenovali velký český město, kdybyste na to měli pár minut. Taková prostě jako rychlovka podle nějakých jako signature věcí. A musím říct, že takový Ondra do mobilní apky Rádia Spin poslal fakt jako hrozně hezkou věc k Liberci, tak pojď Ondro.
2: Dobré ráno Domé, dobré ráno Spineři, tak k těm městům, tak třeba takový Liberec, to by mohlo být. Buď to Ještěctví, město pod horou, dolina, Roklinka, anebo stále deštivo.
1: Aha, to je pravda, v Liberci jsem teďka nedávno byl na jednou festiáku, je pravda, že bylo stále deštivo, ale... Ty kráso, Ještěctví zní
0: ještěctví
1: výborně.
0: Je skvělý.
1: A představ si ty folklorní písničky potom, že ho z Liberce. Ještěctví, ještě spí.
0: Mně se docela i líbilo ještě předtím, než tam Ondra dal tu Roklinku, tak jak řekl to město pod horou, tak si říkám, ty vole, to zní úplně jak z Pána prstenu,
1: to je fantazie, geniální. A ještě mi napadla jedna věc teda, kdyby to byl Liberec, tak bych to možná pojmenoval Garandov.
0: Ty vole, takhle po Spinovsku bys to vzal. Hezky pěkně.
1: Čumíš.

0: Dobře. No tak chlapci, tak jsem tady, víte proč asi.
1: No tak jasně, kvůli hitparádě.
2: Co nám přinášíš?
0: Tak přináším vám několik novinek. Já jsem tuhle byl na premiéře filmu Čeka, tak, Česká holka od Šimona Holího, což je můj kamarád a režisér, a on říká, no představ si, kromě toho, že jsem natočil tenhle ten film, tak jsem dělal soundtrack k Filtru, což je nový seriál České televize, který jde do i vysílání, mám pocit, že zítra nebo pozítří. Opět je to seriál s queer tématikou a Šimon vlastně není jenom režisér, ale i muzikant, takže přizval Ankyho a udělali tam vlastně první track k tomu. A teď, i kdybyste mě bouchli, tak nevím, jak se to jmenuje, mám pocit,
1: myslím,
0: něco
1: si, že
0: jako
1: tolik emocí,
0: jo.
1: Je to tak?
3: Moc ještě předtím, než upadnem, počítám hodiny.
0: A vlastně mi to přijde takový jako docela jako emoční, takový jako opravdu jako filmový. Není to úplně typický Anky, je to spíš typický Šimon Holý, tak to je první novinka do hitparády Spin Fresh.
1: Já když to tak poslouchám, tak mám takový pocit, že slyším malinko inspiraci Sergejem, ale úplně jako
2: já nevím, jsem to
1: 100%, ale jako slyším to tam.
2: Já jsem to chtěl říct teďka taky, poslouchal jsem to a říkám, ty krásu, slyším tam trošku staršího Sergeje.
0: Okay.
1: Docela dost vlastně.
0: Tak to mi nenapadlo, já jsem se vlastně jako spíš soustředil na ten jako beat, který mi přišel jako sympatický, ale teď, když to říkáte, takže Anky je new Sergej.
1: Každopádně, když už jsme u toho Sergeje.
0: No tak tady máme druhou novinku, to by mě zajímalo, co si o tom jako budete kluci myslet. Jo. Takže jmenuje se to Movie Star, vyšlo to, mám pocit, že minulý týden. Mm-hmm. A není tam teda Sergej sám, je to taková ostravská partička. Tak máme tam Krištofy, co si o tom myslíte?
2: Tak za prvý skvělý jméno kapely.
0: Jasně.
2: Hele, já jsem to tady řešil, zrovna tady jsme měli hudební víkend, kde jsme dávali rap a pop dohromady. A že to vyšlo nějak, myslím, že v pátek těsně před tím víkendem. Tak něco to bylo. A vlastně já to asi chápu, tady tenhle ten posun. Nejsem úplně cílovka tady tohoto, ale na druhou stranu se na to nechci dívat skrz prsty jenom proto, že se Sergej spojil s někým jako s popu. Mně přijde, že tady ty dva žánry, rap a pop, se dokážou skvěle doplňovat a přijde mi fajn, že někdo už do toho konečně kope i tady v Česku.
0: Jako já nemám nic proti tomu propojení, ale zároveň vlastně mi to přijde tak jako bizarně. My když jsme na to jako koukali, protože takhle, to není jako Eminem a Rihanna.
2: No, jasně.
0: Jo, jako není to prostě, já nevím, zpěvná Beyoncé a Jay-Z, prostě není. Jako vlastně ty opravdu jako sáhneš do jednoho ranku, do prostě druhého ranku a teď vlastně se zkusíš jako to nějak propojit. Do toho je tam ten vlastně hodně streetovej Sergej, ten extrémně popovej prostě Krajčo. Nevím, jako vlastně, když si vezmeš třeba, já nevím, Adama Mišíka, který se propojí, já nevím, se Sergejem, tak tam by to bylo mnohem přirozenější třeba.
2: Chápu, kam tím míříš. Já si na tom cením tu snahu toho, že konečně někdo kope právě do toho, hele, pojďme se na ten pop přestat dívat skrz prsty s tím rapem a pojďme něco udělat.
0: Já tam vidím
2: jaký prostě, je výsledek, to nechávám
0: na vás. Já tam vidím tu snahu prostě vytáhnout prostě ty prachy z peněženek celého spektra posluchačů, no tak uvidíme, jak se tomu trku bude dařit. No a když jsme ještě u toho, u hitparády Spin Fresh, tak tam máme taky ještě flashback a to je Anky a loterie, tam se podíváme na Ankyho předchozí desku, aby Spinner mohl posoudit vlastně, jestli Anky mu sluší spolupráce se Šimonem Holým nebo jeho samotná tvorba, tohle to je prostě krásný track, který mě hrozně baví.
1: No tak jo, já jsem teda zvědavej, co na tyhle ty tracky řeknou teda v televizi.
0: No to já jsem taky zvědavej.
1: Takže jsem hrozně zvědavej na reakci Krištofa a Sergeje Barakudy teda.
0: No to já taky.
2: Jako na moji nebo?
0: Ne, v televizi, když já jdu teďka do televize.
1: A třeba ti to taky někdy bude čekat, hele, feat se Sergejem.
2: Tak kamaráde, když to by bylo super, Krištofu. Další Krištof, feat Sergej, to bych dál.
0: A to by bylo mnohem vkusnější teda.
2: Děkuju.
1: Děkujeme. Tak my si dáme, jdeme dát jednoho Bastarajmse a hnedka potom se vrhneme na Radio Spin Music Impro. It's too late to turn back now.

0: Pro.
1: Přesně tak, pojďme na chvilku opustit Busta Rhymes a T-Pain, aby jsou to skvělí repeři.
2: Přesně
1: a pojďme
2: tak.
1: Se přesunout ke dvou reperům, který právě teďka stojí za mikrofonem a ty je posloucháš.
2: Takhle, jedno slušný kolabíčko máme za sebou a druhý slušný kolabíčko máme před sebou. Protože my jsme na začátku prázdnin s Krištofem vymysleli, že se tady budeme celou dobu challengeovat v Radio Spin Music Impro, až to dospěje do toho, že jednou to Radio Spin Music Impro dáme společně. A dneska...
1: Je ten den D.
2: Dneska je ten D.
1: Vážené dámy, vážení pánové, vážení spíneři, vítejte u našeho Music Impra Dom a profesor Inzulín. Vás tady vítají za Majkem. Co jsme dneska zvolili, Dominiku? To nám může říct ty.
2: Tak jo, co jsme zvolili? Tak já jsem vybíral track, nebo respektive beat, a to od Dr. Dreje, a to Still Dre.
1: No, prosím.
2: Legendička.
1: Klasičku normálně.
2: No ale propojilo se to s kapelou, se kterou byste asi nečekali, že se to propojí.
1: Je to tak. A vlastně chvilku zpátky jsme tady s Romanem řešili kapelu Krištof. Ono to k tomu nemá tak moc daleko.
2: To je pravda, protože text bude od kapely Miraj.
1: Celým širým světem.
2: A teda musím říct, že co jsme si to tady s Krištofem tak jako zkoušeli, protože ano, vymysleli jsme to včera večer, ano, zkusili jsme si to poprvé až dneska ráno.
1: V tramvaji, kámo, s repráčkem jsme jeli, normálně jsme tam blástili úplně naplno, ale myslím, že to půjde.
2: Já si taky myslím, že to půjde. Takže jestli jste ready, já věřím tomu, že vy budete ready, my jsme taky tak nějak ready.
1: Zkusme.
2: Tak můžeme jít na to.
1: Tak pojď. Pojď si to užít, tenhle ten společný kolab. Dom Krištof.

0: Dominiku, je to tam, náš první feat.
1: Náš první feat, ty vole. Na to, jaký to byl punk, tak si myslím, že to nedopadlo vůbec blbě teda.
0: Ale bylo to skvělý, bylo jako... to skvělý, aspoň mě to strašně bavilo. Hlavně je super, už je to ten jednou teďka skáčem u toho Majku dva, víš, na ten text se díváme dva, je to úplně jinčí energie teď.
1: No, ale nebudem to dávat každý týden, ne?
0: Ne, to asi ne, to třeba zase za měsíc bychom mohli.
1: Na, a nebo třeba takhle jako vánoční speciál, jak bychom mohli dát. Prostě že... třeba takhle jako po půl roce, jeden letní, jeden vánoční speciál.
0: To bych, já bych udělal takový jako vánoční track, pozor. Ale fakt dobře. Jako track bych udělal, kámo.
1: Dobře, každopádně to vypadá, že tady máme nějakou reakci. Dobrý ráno, kdo tam?
0: Dobránko.
2: Hezký ráno, čau Krištofe, čau, jdeme tady Roman, ahoj.
1: Čau Romane, tak jak tě bavilo?
2: Kluci, vy jste se už úplně zbláznili, tebe to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medaile nevadí, když se nejde na festiáku a podobně, jo, ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování, fakt boží, já tady tlamím celou dobu, co jdu na zkoušku, opravdu, takže... Takže asi budu rozdávat radost smích a dál dneska všem, kterým potkám. Fakt super.
0: Děkuji.
1: Moc hezká
2: recenze. Díky za krásný ráno.
1: Díky krásný ráno, měj se, čus.
0: Čus.
1: No a my se jdeme teda v rychlosti podívat ještě na to, co nás čeká venku.
0: No tak ty takhle, jo, na mě hnedka vytasí z počasí, jo, po tady tom výkonu, sim tě, tak já se na to podívat, vypadá to, že po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 17 stupňů Celsia, přičemž ty bouřky se nám pomaličku posunujou středočeským krajem, letí to, ukaž to, no opět pořád platí ze západu, někam zhruba na sever, každopádně za chvilku by mělo pršet i v Praze za nějakou necelou, ani ne hoďku, ty jo.
1: Akorát teda, když jsem koukal do té skupiny, tak ten teambuilding se opravdu konat bude i za deště, takže nevím, co budu dělat, ale
0: já máš přijdu... deštník?
1: Nemám, no.
0: Nemáš?
1: No, já přijdu promáčenej, nemocnej, prostě to by mě zajímalo, kdo tady bude zítra vysílat.
0: To nevím, či já to nebudu.

zeď. Dokud pijem, tak karpe diem a hop na špek. Udělej si mě dle svýho gusta, žádný fast food. Je ty

0: Rádio Spin ve tvých uších, Dominika Krištof za Majkem, máme něco málo kolem čtvrt na devět a Dome, já mám pro tebe skvělou zprávu.
1: Tak pojď sem s ní.
0: Jako fakt pro tebe, protože jak vím, tak ty jsi milovník minimálně dvou věcí ve tvém životě.
1: Mm-hmm.
0: Jídla.
1: Ano.
0: A božky.
1: Ano. A Marlouška ještě tři věcí.
0: Jasně, no můžeme ho taky počítat, protože já jsem tady našel jednu takovou studii, která mě celkem překvapila, jo. Protože prý podle ní společný jezení u stolu, romeno společný jezení kdekoliv, může prospívat psychice a mozku.
1: Nakecej.
0: Jo.
1: Tak to normálně už chápu tu úvodní scénu v Big Bang teorii.
0: Jedna čínská studie totiž sledovala nějakých zhruba 10 000 žen starších 60 let a čím více lidí s nimi pravidelně jedlo u solu, tak tím bylo nižší třeba riziko rozvoje deprese.
1: Hustý.
0: Takže Dome, chtěl jsem říct, že ti strašně závidím, že ti strašně gratuluju, že máš takhle někoho, s kým můžeš tady hezky sedět. A zároveň jsem chtěl říct, že kdyby nás poslouchala nějaká slečna v mém věku, tak se mi může ozvat. Ne, dám si srandu.
1: Prosím vás, já vám řeknu, kam normálně si najdete na Instač, najděte si Krištof Švehlík.
0: Ne,
1: a na Krištof Švehlík mu prostě pošlete takovou jako hezkou milostnou zprávu, že ho zvete na randíčko. Klidně na řízek, ale Krištof říkal, že má stejně hlad dneska, takže klidně můžete Krištofa pozvat dneska na snídaně nebo na oběd.
0: To je skvělý, a jediný tam píš, jak bude Jirka určitě.
1: Hele, Krištof potržítko Švehlík.
0: Není to pravda, nikoho nehledám. Jenom jsem chtěl takhle vyjádřit všem, že pokud takhle hezky jíte s někým, dáváte si společný večeře, obědy, prostě nemáte jako rozdělený koncept toho jídla, tak je to super, prospíváte svýmu zdraví.
1: No to je v pořádku, tak to by si se měl jít s nějakou spinérkou dneska napapat. Yeah.

0: nebo lež.
1: Dohrál nám Coolio a jeden další cool Io už je s náma ve studiu, a je to Roman.
2: Čau, dobrý ráno.
1: A ty posloucháš Radio Spin, samozřejmě.
2: Tak jo, tak hezký dobrý ráno, 8 hodin 22 minut. Tak co, jak vám to jde, kluci?
1: Krásně.
3: Nádherně.
2: Taky si myslím, že vám to jde dobře.
1: Já si promeškal naše impro teďka, bohužel.
2: Ale já si na něj počkám.
1: No dobře.
2: Já si počkám dobře. Na tu reprízu, ta bývá kolikrát taková, z mý zkušenosti, bývá taková vyklidněnější, přirozenější, ano. Taková, že se v ní cítíte líp, tak já si počkám na to lepší prostě.
1: Rozumíš? To si rozhodně počkej a určitě si počkej na to, co nás čeká teďka, že tady máme pravdu nebo lžičku.
2: Pravdu nebo lžičku,
3: teda, ale a já jsem
2: kdo z vás dneska teda říká ty věcičky?
1: Já.
3: Krištof si to vzal prostě po té.
1: Já jsem si to vzal úplně pod křídla, protože Dominik říkal, že když tady byl s tebou, takže to vždycky prohrával a teďka se mu děje občas i to, že vyhraje, víš, takže...
3: Jednou za čas se
1: to povedá. Tak já jsem hodný.
2: Já teda kdykoliv jedu tramvají a slyším pravdu nebo lež, tak si říkám, dome.
3: Tak to jo, ti
2: třeba ty sekvoje.
1: Dome, co je to sekvoj?
3: Tyva, už nevím.
2: To je ten australský kořen, co ne, který se dává ke klokanovi, co?
1: Počkej, fakt nevíš, co je sekvoj.
2: Ještě strom, největší strom. Ty mi zase dostáváš do stejné dynamiky, jako když jsem tě slyšel prostě v tom... Eteru, tak.
3: No, tak já nevím, proč to děláš, prostě, proč si proto chodíš ještě sem do studia, takhle
2: hezky pěkně. Nevím, říkal jsem si, přijdu tě podpořit.
3: Ale jo, tak jako hele, na druhou stranu přišel jsi mi pomoct, tak uvidíme, jestli se ještě někdo přidá k nám. Takže 210, 32, 30, 30, startujeme za 2,5 minutky, pojď to nám s Romanem pomoct někdo.

0: Pen uvádí Pravda nebo lež.
1: Krásný dobrý Janko, pokud právě vstáváš, pokud se právě vracíš z noční, tak ti přeju krásnou dobrou noc. Máme tady... jsou ty oslí můstky, přesně tady tohleto. Máme tady pravdu nebo lež, kluci. Sehnali jste někoho na pomoc, protože
2: jo,
1: bude potřeba.
2: Jo.
3: Mega jsme sehnali.
2: Do Rakouska jsme šli. Pro štrudl.
1: Štrudl,
2: kočus.
1: Nazdar.
4: Nazdar, kluci.
3: Já musím říct, že jsi docela odvážný, protože ty jsi ještě ani nevyslech dnešní téma a už si volal, takže já jsem hodně zvědavý na to, co si pro nás Krištof připravil.
1: Kluci, promiň, Štruda,
4: já vím všechno nebo nic, takže v pohodě.
2: Já nevím nic.
1: Já si myslím, že to bude v pohodě, že jediný, kdo bude tápat, je Dominik, protože to dnešní téma jsou vlasy.
2: Já jdu dneska k barbrovi, ty vole.
1: No, a Dominiku, bohužel, jako máš tady Štrudla, který ti musí... Štrudl, máš vlasy?
2: Nemá, ne.
4: No, mám vlasy, to víš, jo.
2: Počkej, Štrudl je blonďák, že jo, je to tak, nebo ne? Nebo se to pamatuju blbě?
4: Ne, nejsem blonďák.
2: No, tak se to pamatuju blbě.
4: No, já to mě...
1: Jako důležitý je, že ty vlasy máš a že o nich možná něco málo víš.
2: Jdeme na to.
1: Pojďme na to. Borci, první statement.
3: Tak ještě něco budu pamatovat.
2: Jdeme na to, Dominiku, nezdržuj.
1: To je hrozný s tím Dominikem. Dominiku, strašný. Pojďte, napěte uši. První statement. Vlasy rostou rychleji v létě než v zimě.
2: Co to je za krávovinu?
4: Ty vole.
1: To se předveďte.
2: Ne, to je prostě lež jak věž, protože můj barber, zdravím tě tady Aši, je to když tak o tobě, říká, že prostě v průměru rostou vlasy každý měsíc o centimetr až centimetr a půl.
1: Jenže to je v průměru.
2: No, já bych řekl, že rostou stejně rychle.
3: Já bych řekl, že taky, ačkoliv o tom nic moc nevím. Štrudle, co myslíš ty?
4: Ale ty mám říct, že je kravina, no, ale...
2: Jo, označme lež.
1: Tady dáš ty lež?
3: Dáme lež.
2: Nemanipuluj ty vole.
1: Já nemanipuluju, určitě, to je naprostá pravda tady tohleto.
2: Cože?
1: Beze srandy, já jsem si to googlil a fakt je možný, že normálně v létě vám ty vlasy rostou o trošičku rychleji. Ty říkáš v průměru, já jsem se tě, je to fakt jako
2: co to minimum. Ty vole, takže teďka si tady budeme honit to... triko jako no to na milimetru?
1: No já si budu honit triko, čím mám bot a vy ho nemáte, pánové.
3: Tak víš co?
2: Ježišmarja, Dominiku, ty jsi měl zelí, ty vole!
3: To byl knedlík s vajíčkem, co dělala Božka večer.
1: Krásno, že to prostě pořešíme teďka po hodině, tyjo, tam to je to, vracíme se k tomu. Druhý statement! A o tom by měl Dominik, to by měl Roman něco vědět.
2: Ty vole.
1: Blondětí lidé mají v průměru více vlasů, než lidé s černými vlasy.
3: Tak je pravda, že Roman od doby, co je blondětej, tak má víc vasů, než ještě normálně.
2: Ne, to není. To není pravda, ale... Já bych taky řekl, že to je kravina. Navíc ty blondiáci, kteří jsou jako přirozený, tak bývají dřív plešatý, jsou takový, že ty vlasy mají takový jako víc hebký. Já myslím, že to je kravina.
1: Opět, ale teďka pozor, je to v průměru, jo? Nesmíš to stahovat na všechny prostě blondiaté chlapy, co po 40 vypadají vlasy.
3: Jasně, no, ale počkej, jasně. Jsem Asiata, ty vole, neznáš prostě plešatýho Asiata. Asiat má prostě hustý, rovný vlasy. Takže ano, a těch je
2: ale
3: vlastně
2: jsou
3: jako
2: i plešatý Asiati, podívej se na Ankyho.
3: To je ale výjimka. Štrudle, co myslíš?
4: Ale ne.
2: Já bych řekl, že taky ne, že to je prostě lež.
3: Tak označujeme lež.
1: Mrzí mě to, je to 1-1, no, teď sakra! No! Tak pojďte, já to rozseknu.
2: Tak jo.
1: Třetí statement. Když si člověk myje vlasy vždy ve stejné dny v týdnu, a to dlouhodobě, vlasy si na tenhle rytmus jakoby zvyknou a po čase se začnou mírně zahušťovat.
2: No tak já si myju vlasy každý ráno ve stejnou dobu.
1: To je trošku jiný princip, ty vlasy by si taky neměl umývat, že jo, každý den, pokud vím.
2: No a tak to bych vypadal opravdu jak strašák.
3: Ale já nevím, já si myslím, že vlastně nepoznají, jestli je pondělí, úterý nebo pátek.
2: No já tak poznají ten zvyk, asi to můžou asi
1: je to,
2: poznat.
1: Je to ta navyklost, no, o to jde.
2: Nevím, tady nedokážu teda jako říct, protože nemám pocit, že mám nějakou jako větší kštici.
4: Já si musím hlavu každý den, jinak bych smrděl od asfaltu, jak...
2: No já taky musím teda, ne od asfaltu, ale... No, jak to máš teda s těma vlasama? Máš je hustší?
4: Já nevím, neskoumám to, víš.
2: Hele, podle této teorie by znamenalo, že Dominik se nikdy v životě neměl vlasy.
3: A nebo právě se mi drhnou až moc, ale to je otázka.
1: To už je genetika, to nevyřešíme.
2: Lež to je.
4: Já bych řekl poslední kravina.
2: Lež, no.
3: A tak označujeme kravinu.
1: A já jdu pryč, máte pravdu, je to kravina. Není možný tady tohleto.
2: Je to skvělý, jo!
1: Ale to je tím, že prostě Dominik má dva ty pomocníky, když je tady na to sám nebo s nějakým spinnerem jenom takhle ve dvou, tak to vždycky prohraje.
3: No, nevstekej se.
1: Jsem v klidu!
3: No tak já už si děkujeme za hru.
2: Krásnej den, ahoj.
4: Čus.
3: Měj se hezky, čus.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, kterou nám řekne Roman.
1: No tak jo, tak já když jsem se dneska ráno probudil, tak jsem se zapnul dopravní zpravodajství a zjistil jsem, že na D8 srazilo auto divočáka a říkal jsem si, WTF, tak co, je to tam ještě na té D8 ten srazený divočák?
0: Není, ale Romane, vzal bych to pěkně po pořadě, přece jenom víš, jak to chodí v rychlé dopravě.
1: Přesně tak,
0: dobře. Dálnice taky, ale hlavně bych to vzal z regionu, protože tady mi svítí v Kolíně na ulici Tyršova jedna nehoda a jedna taky v Teplicích u divadla, takže pozor
1: na to. A divočák na D8
0: ten už odskákal, jo, je to tak regionální, to je pravda. Každopádně možná byl nějaký divočáky na D7, protože tam mi svítí nehody hnedka dvě, a to na exitu 49, je to sjezd směrem na Chomutov, a jeden crash mi tady hlásí taky 13 km ve směru Praha, takže opatrně, tam průjezd se zvýšenou opatrností, překážka na tom, na trati, zámetu.
2: Divočáci. To vůbec, ale vůbec jako nerozhodně,
1: vůbec co si mělo, ty vole, nechápu.
2: No tak jo, jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá v Praze. Pozor si dávej na Pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barrandovem, protože tam se bourá. Bourá se potom taky v ulici Poděbradská a jeden crash mi tady hlásí ještě jedna ulice, která se mi samozřejmě nenačítá, to je taková ranní klasika, takže zhruba tak někde kolem Bulovky, takže tam dávejte pozor. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 41 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, Krištof a dneska s náma taky Roman.
2: Jo.
1: Hey, yo. No a Roman se s náma zapojí taky do hry Jeden na jednoho, kde tenhle ten týden hrajete o stupenky do kina na film Bojovník.
2: Tak to je skvělý, viděli jste to kluci už, Bojovníka?
3: Yep.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Jako, cením toho, že přinesli vlastně MMA film tady do Česka.
2: Je to možná vlastně jakoby takový jako první film s touhletou tématikou tady, ne?
3: Ty už mě asi jo, teďka schválně přemýšlím, jestli jsem řekl kravinu, ale asi jsem neviděl žádný jiný.
2: Je to vlastně, když si vezmeš Banger, tak Banger taky přinesl nový téma, tak podle Bojovník taky přináší nový téma do české kinematografie. No tak uvidíme, kdo to dneska zkouší.
1: No, tak uvidíme, takže 210, 32, 30, 30, startujeme. Když jsem to řekl dobře, ty vole.
2: No, jakoby, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8:45 minut, co je?
2: Venku prší.
3: Nic, venku prší a hlavně já jsem si dal sluchátka a mám úplně na max, takže mi to vypálilo uši ten jingle.
2: Já to mám hrozně rád, ty to nemáš rád na max úplně?
3: No jakoby já to mám rád, protože se potom slyším, že? Vždycky Zuzka nadává o víkendu a říká, proč máš to tak nahlas? Říkám, že se neslyším jinak. Ale to jsem to měl přebustěný.
2: Jo, dobrý, dobrý.
1: Já to mám takhle na půlečku a jsem s tím spokojený.
2: No taky tak mluvíš prostě, nezáživně.
1: Ale prdlajs.
2: Tak pojďme přivítat, koho máme dneska na drátě na lince číslo 1.
1: Na lince číslo 1 máme Michala. Michale, dobrý ráno.
4: Dobrý ráno.
2: Ahoj Michale, čau.
1: A proti Michalovi se dneska postaví Štrudl. Štrudle, čus.
4: Čau.
1: To by nestačilo, že se vyhrál prostě pravdu nebo lež.
4: No tak, já jsem soutěživý, víte.
3: Tak uvidíme, třeba bude soutěživý i Michal, ten si proto určitě půjde taky.
1: Tak jo, tak jenom připomínáme pravidla a sice to, že abyste se přihlásili o odpověď, tak musíte nejdřív zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že to znáte, že to je jasný, takže můžeme jít rovnou na otázku číslo 1, jestli jste ready.
4: OK.
1: Tak jo, tak jdeme na to.
2: Takže chlapci, jaký zvířátko najdete na ikonce prohlížeče Firefox?
4: Štrudle. Je to liška.
2: Liška a to je správná odpověď. Zililink!
1: Takže jeden bodík pro Štrudlika, no jedna a my se podívat na otázku číslo 2. Jakou barvu má kolečko v ikonce Google Chromu?
4: Štrudle.
3: No tak jo.
4: Modrou.
1: A není oranžová třeba?
2: Já teda myslím, že je žlutý.
4: Není oranžová.
2: Štrudle, ty vole.
1: 100% jste, že je modrá, jo?
4: Jo.
1: A tak dobře, máš to správně.
3: Známe.
1: Michale, jsi tam vůbec?
5: Jsem tady, nevím.
3: Úplně v pohodě, hele, podívej, prosím, chr, tuhle tu musíš dát, jo. Třetí otázka zní, co znamená v doméně .cz?
2: Ty vole, Michale.
1: Štrudle, no.
5: Tak Michal.
1: Štrudle byl rychlejší, Michale.
4: No, že to je česká webová stránka.
3: Udělejte bordel, jo!
1: Je to No tak jo, Štrudliku, my ti gratulujeme.
3: A Michale, nezoufej, protože téma je internet. Vzpomeň si třeba na dávný prohlížeč Internet Explorer, který byl taky tak pomalej, ne, promiň.
1: Ale zkusit to můžeš zase klidně zítra, Michale.
4: Jasný,
1: my s tebou budeme počítat. Mějte tak jo, tak krásný ráno a Štrudle vydrž na drátě.
2: Michale, čau, budeš mi štěstí v lásce. Ahoj.
1: Čau.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: řekli, že si dáme jednu takovou legendární,
1: takovou fakt
0: vlastně
1: tvrdou věc, jo?
0: Českou skupinu.
2: Projít bez starostí celým širým světem.
3: To jsem zvědavý, jak se vám podaří z této bizarnosti udělat rapovou věc, ale většinou se to vlastně daří.
0: Já myslím, tak že uvidíme. I dneska se to docela dost podařilo. Ale...
3: Já vám teda musím ještě říct něco k rádiu Spin Music Improve. Já jsem byl dneska v televizi. Mm-hmm. A tam byla Danča a Jirka, který moderují na CNN News, Prima News ten nový den. A jestli si pamatujete, tak oni pár měsíců zpátky tak jako, no, my bychom k vám někdy chtěli prostě přijít. A my bychom se chtěli taky zkusit rádiu Spin Music Improve, kam, ale u nás se to dělá naživo. A oni, no tak jo, tak prostě.
1: Ne.
3: Takže si vymysleli prostě beat i text. Danča, protože je velkou faninkou doma, tak si vybrala single holky z naší školky, který už v rádiu Spin Music Impro byl. Aha. A Jirka říká, dáme to prostě do Eminema. Počkej, já vám zkusím zabroukat. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Poznali jste?
1: Mockingbird.
3: Jo!
0: Mockingbird.
2: Jo. Hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Jo. Stephen Dedapa, jasně.
0: Takže na ně zera.
3: Takže na to se těšte, najdeme termín a jedno rádio Spin Music Impro bude jich.
1: Prosím, to bude, kámo, to si užijeme jako diváci úplně tady teďka. To bude skvělý.
0: No, ale dneska je to ještě v naší režii. Tak Krištofe, jsi ready?
1: Ale vítejte na koncertě Dom feat Krištof.
3: Udělejte bordel! Krištof, dom!
1: No tak jo, abych slyšel být, prosím vás, jo? Let's go! Dáme to!

0: Dr. Dre. Pokud si právě zapnul rádio Spin a třeba vstáváš, ještě ležíš v posteli rozespalý, tak ti gratuluju. Tohle tě muselo probudit.
1: Musím říct, to je hodně jako zajímavá zkušenost vlastně slyšet rapery rapovat takhle jako bez toho beatu vlastně.
2: Jo, jenom tak jako pro infoviky nemá sluchátka.
1: Na mě všechno nevyzbyly. Takže já vlastně jakoby slyším pouze jakoby ten váš text a je to jako... Je to divný. Říkala jsem si, že bych si do toho jako, kdybych nevěděla, že jako vy to slyšíte, tak bych si do toho už něco začala jet jako. Ale jako dobrý.
0: Tak to je normálka, že jo, ve studiu to musí znít strašně, když tam jenom přijdeš a posloucháš ty lidi. Ještě když já mám zaplý autotune, že když si něco nahrávám doma, tak to je přesně ono. Teďka jsem se shodou okolností nahrával zrovna na video, když jsem nahrával s autotunem. A to je hrozný, kámo. To je jako fakt, tam sám seděl, že jo, ty to nedotažené, ale prostě jsem jako věděl, co s tím tunem to znělo dobře, jenom prostě na tom videu to je.
1: Ne, jenom je to jako mega dobrý. Je to jako, mně se to líbilo, pánové, bylo to skvělý.
0: Děkujem.
1: A ty bláho, hustý, no. Ještě ty beaty bych do toho dodala teda, v mých uších.
3: Dominiku, bylo to skvělý, Kristofe, bylo to skvělý. Teď vás poprosím nějaký dramatický zvuk, udělejte drama.
2: Tak jo. Mňau,
3: mňau. To je nějaký nejhorší rilsko na planetě.
1: Ty je oblíbený, to slyším taky.
3: Jo, jo, jo.
2: Tak to tady slyším ještě naživo.
3: No tak jo, hele, já jsem vám chtěl, kluci, říct, že já nesnáším vstávání, jo. A když jsem vás celý léto poslouchal, tak jsem si říkal, že by byla škoda, kdybych z té loďky jako nevyskočil, když teď jako můžu, když jsem tě našel takovýhleho posiláka. Takže od zítřka Spin ráno ofiko, už ne prázdninový, ale prostě celoroční. Kristofa, dom, udělejte hodně!
0: Romanovi zřizujeme transparentní účet, tak kdybyste se mu chtěli složit, tak se mu skládáme na důchodák momentálně, jo?
3: Jo, potřebuji vodíčko.
2: Časem založíme taky stránky na Donio, nebojte se, ale budete moct podpořit Romana 100% rád.
3: Super, děkuju moc. Dominik vám za to pošle plišáka. Tak a jako dárek. Ale jenom jsem chtěl říct, že se úplně vlastně definitivně jako loužit nebudeme, protože každý první čtvrtek v měsíci se budeme slýchat společně ve Spin ránu speciál, kde se vždycky přeneseme do nějakého konkrétního roku. Tentokrát to bude jaký rok?
2: A 2000.
3: 2000. Co jste dělali v roce 2000? Tak Kristo?
0: Jo, tak na mě a na Vicky se určitě dívejte, jo.
1: Já jsem se procházela po houbách, jakoby.

0: Kristofe.
1: Řekla to kulantněji, než já, mi napadly jiné příměry.
2: Já bych to řekl taky trošičku jinak.
0: Tak ale ty už jsi byl na světě, ne?
2: Jo, já jsem měl dva? Ještě podle mě chrastítka v puse, ale jo, jako okay. Dva roky mi byly.
3: Takže já jedinej jsem poslouchal Eminema, The Real Slim Shady, který v tom roce vyšel, Outcasty a tak dále. No tak to zase bude vzpomínáníčko, panečku, s jedním novorozencem a s dvouma hubařema. Takže ve čtvrtek se těšíme.
1: Oh yes.
2: Tak jo, buďte určitě u toho. No a my
3: se vám daří, kluci.
2: Děkujeme, děkujeme. No a my se jdeme podívat ještě na to, co vás dneska čeká venku. Protože to nebude nic hezkýho.
1: Tak tenhle ten zvuk jsem neslyšel hodně dlouho, kamaráde, hodně dlouho.
2: Asi tak 4 měsíce, podle mě.
1: Jakože není se čemu divit, já když si otevřu radar, tak nám na většině území České republiky prší, hlavně v Praze nám prší. Hele, prší. Nemáte někdo náhodou deštník tady?
4: Já nevěřím.
1: Já potřebuji vylízt ven a nemám deštník a potřeba bych být suchý, ne, jako ideálně.
2: Já mám ale potřebuju ho na tu procházku 60 km.
3: Za kolik, Kristofe, za kolik takový deštníček? Za kolik deštníček prodáme, půjčíme Kristofovi?
1: Co bych tě za to tak dal tady? Počkej, můžu ti dát tady týdenní rozpis, kdybys chtěl.
3: Tak
1: Počkej. Dvě figurky ptáků.
3: Zní to lákavě, ale to nejsou ty správní ptáci.
1: Tak víc ještě na minule nemůžu.
2: No tak hele, tak my se radši loučíme, necháváme štafetu Viki. Mějte se krásně, čus.
1: Čus. Spin Radio.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
6: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Viki, už máme pondělí 31. srpna, no a svátek má dneska Pavlína, takže pájo, všechno nejkrásnější k svátku, no a pokud posloucháš, tak rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj song. No, teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Viki, tak prosím tě, já doufám, že jsi si naplno užil víkend, bylo fakt nádherně, já totiž rozhodně ano, v Litoměřicích byl filmový festival, tam rozhodně ještě zdravím do Liťáků, nejspíš už to tam teďka sklízej, protože festival skončil v neděli, ale teda bylo to úžasný. Já musím říct, že teda mám pro tebe tip, do té doby jsem totiž v Liťáku nikdy nebyla, no a jak jsem se tam byla podívat, tak jsem objevila litoměřický tunel. Prosím tě, je to tak a není to žádný jako tunel, kterým se jezdí na dálnici, jo? To je jako takový slepej tunel, o kterým spousta litoměřických ani neví. Prosím tě, tam vjedeš a na konci toho tunelu tě čeká neočekávatelné světlo, jo? Vezmeš tam většinově spíš třeba motorku, ale můžeš i autem. No a když se držíš rychlosti 20 km v hodině, tak celý ten tunel se ti rozsvítí na základě toho tvýho túrování motoru. Úplně úžasný, jako fakt silný zážitek, no a na konci tě čeká občerstvení. Taky je tam teda milej Oťas. Oťas, si zdravím, takže pokud si chceš udělat někdy výlet třeba na motorce, tak určitě tenhle ten tunel tam nemini. Nesmíš minout, za mě fakt pecka. No tak prosím tě, ještě co dneska tady společně probereme, jo? Mrkneme se rozhodně na GTA 6, protože máme další novinky ohledně celého vydání a například bychom se taky mohli mrknout na to, že nám tady vznikla jakási česká verze, víc ti prozradím už za chviličku, no a potom pro všechny milovníky desertů tady mám jednu důležitou zprávu o tiramisu, takže rozhodně se nech překvapit, dneska to bude nabitý, doufám, že si užíváš dnešek a že si ho tady společně ještě trošičku rozsvítíme, protože venku to sluníčko teda dneska úplně nesvítí. No tak jdeme do toho tunelu, Radio Spin.

čau. Teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tady hraju pecky podle tebe, tak pojď si zavolat a pojďme to tady společně dneska rozjet, protože teda venku leje jako z konve, je ošklivo, tak pojďme sem trošku napumpovat tý pozitivní energie, máme přece jen pondělí, takže teď je určitě energie na rozdávání, no a já už tady mám první track na přání a to bude pro Davida.
2: Čau Vicky, tady David, zahraj mi tam prosím tě písničku od Smekvana Mezcal, poletí to jenom pro tebe do studia. Tak díky, čau. A seš ta nejlepší moderátorka Spin Rádia a Rádio Spin je nejlepší.
1: Teda, Davide, já musím říct, že ty hned takhle při pondělku dokážeš ráno potěšit, tak já ti děkuju. No a přeju ti krásný den, no a pořádně to tady tykon společně rozjedeme. Díky za tenhle ten energický song. Jdeme dát mýho oblíbenýho Smekvana, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a 3.9., tedy už tenhle ten čtvrtek, proběhne další legendární poprázdninový koncert PSHček tady v Praze na Štvanici ve skateparku, takže rozhodně si to nenech ujít. Lístky ještě jsou, takže kupuj, myslím si, že tam bude fakt skvělá atmosféra. Dokonce o lístky si mohl soutěžit i tady u nás na Radio Spin, takže za mě úplná pecka, věřím, že se tam sejdeme hodně, v hodně hojném počtu my spineři. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně v ulici Žitná. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D5 na 47. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Mýta. Crash je taky na D7, a to na 9. kilometru ve směru na Chomutov, v okolí Buštěhradu. No a vidím tady hned dvě nehody, vlastně v protisměru, teda na D10, nejdřív na 11. kilometru ve směru na Turnov, a to v okolí Záp. No a potom na D10 crash na 22. kilometru, ale ve směru na Prahu, a to v okolí Předměřic nad Jizerou. Takže opatrně. No a teď už jsem v Praze, no a tady vidím hned dvě nehody, a to v ulici Evropská a potom taky v ulici Novodvorská. Pokud ty máš nějaký aktuální další info, tak prosím tě neváhej, dávej vědět mě i spinnerům, a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou na rádiu Spin a další várka tracků podle tebe. Tentokrát se mi dovolal Tomáš. Tomáši, co to bude?
2: Čau, tady Tomáš. Já jsem se zahrát odčera pro všechny a bylo to vždybe do studia pro můj vlastní terestu a pro všechny se poslouchá.
1: Tak jo, mám to tady připravený pro štěstí, protože štěstí vždycky potřebujeme, no a jdeme si to teď tady společně užít. Tak krásné pondělí, Radio Spin. Když na ně...

0: asi už můžeš trošku tušit, o co go. Je to tak? Budeme se bavit o GTA 6, protože vydání už se nám neskutečně blíží. No a právě vlastně v pátek ráno, vlastně ve čtvrtek večer, nebo jak to bylo, nám vyšel nový trailer, což je teda neskutečný, který jako neměl minutu, dvě, tři, ne, to už si říkáš, ty bláho, to je dlouhý trailer, to už abychom se nedozvěděli všechno. Ne, tenhle trailer byl vodost, ale vodost delší. Jo, bavíme se tady o v podstatě půl hoďce. No tak, co v tom traileru je, no a co my a český dubbing, no tak o tom se budeme bavit už za tři tracky. Já teda musím říct, že bych mega ráda dubovala tyho GTA 6, to fakt jako zní mega kulácky. No každopádně, o tom si povíme už za chvilku, teď ještě počasí. Mrkneme na to a koukám, že momentálně máme v Praze 15 stupňů Celsia a prší ve zbytku republiky až 19 stupňů Celsia a polojasno, to spíš teda jako na Moravě máme polojasno, no a dál už potom od Prahy směrem na západ, tak tam už leje jako z konvej. Jinak dneska odpoledne teploty až kolem 28 stupňů Celsia, no a čekají v podstatě deště po celé republice, takže dneska nám opravdu sprchne.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu.

0: po policaj.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už novinky o té GTA 6. Tak prosím tě, představ si, ano, vlastně ze čtvrtka na pátek nám vyšel novej trailer, což je přelomový. O tom už si možná slyšel. Trailer, který přesně neměl ani minutu, ani dvě, ani tři. A to už by si člověk řekl, wow. Ne, tenhle trailer měl, prosím tě, úplně přesně 26 minut 49 vteřin. Je to tak, já jsem se nemohla dočkat, takže samozřejmě hned v pátek jsem se na to podívala a teda jako neskutečný, jo. Vypadá to hodně slibně, já vím, že jsem samozřejmě špatný hráč, ale takový let's play, tak ty si budu dávat mega ráda, protože ta mapa je tak velká a těch možností je tam tolik a vlastně do toho celého traileru nám dali určité jako ukázky vlastně různých, skoro až řekla bych filmových scén, kdy prostě tam jsou různé teda přepadky, padení, loupeže, ale taky vlastně ukázání třeba například jako všech možných lokalit, lokací, kam se můžeš vydat vlastně s touto ústřední dvojicí, kterou je muž, žena, prostě oba dva jako banditi, no však ty víš asi líp než já. Každopádně já jsem úplně nadšená tou grafikou, což teda ještě lehce odbočím, ale musím říct, že je skvělý, že prý vlastně nebyla použitá AI při tvorbě tohohle z toho skvělýho jako hracího fenoménu, bych řekla, protože prostě GTA 6 byla dělána oldschoolově. Jo, žádný AI-ko. No a když už jsme u toho, tak samozřejmě to taky znamená, že je tam teda jako nejen skvělej příběh, ale taky skvělej dubbing, samozřejmě i v angličtině, který taky není AI, ale je hranej. No a právě jak nám vyšel tady ten trailer v AI-ně, tak si studio A2Z řeklo, proč ne, pojďme udělat i český trailer, takže nám tady vznikl normálně během 16 rekordních hodin, 16 hodin a je to tady normálně jako předabovaný česká verze prostě tohohle z toho traileru. No a já teda musím říct, že úplná pecka. Já když jsem to slyšela, tak jsem si řekla, ale jo, prostě. A proč to nemáme taky předabovaný do češtiny celý? Víš co, já třeba hrozně jako doufám, že teď ten Rockstar si to poslechne a řekne si, ale jo, prostě, pojďme jim dát tu licenci, pojďme to tady celý natočit v češtině, protože jako co si budem, český dabingy jsou nejlepší, já si myslím, že v tomhle tom jsme vážně jedničky a hvězdy, no a mít jako GTA 6 v čejně, za mě úplná pecka. Takže když si poslechneme aspoň kousek, já doufám, že se mi to tady nebude sekat, tak uslyšíš teda ústřední dvojici.
2: Znamená to, že jsme v jeho partě?
3: Jo, myslím, že jo.
2: Myslíš, že nám může pomoct?
3: Lepší nápady nemáme, ne?
1: Tak jak slyšíš, tak mě se to lehce seká, ale je to teda mým počítačem, není to kvalitou toho celého, celé té nahrávky, takže já doporučuji mrknout se na YouTube na teda GTA 6, český dubbing, prostě budeš tam mít 26 minut, nebudeš muset číst titulky a ty hlasy jsou jako taky fakt dobře vybraný, takže třeba nám to celý klapne, hele. Já jsem nadšená, dávám palec nahoru, no a ty se na to mrkni, Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, mám tady jedno přání z apky. Martine, čau čau.
2: Dobrý den, jedu právě na cestě z Brna na Bratislavu a poprosil bych, abyste mi zahráli Navždycky blázen, Gufrau a Rohony. Děkuju moc krát, nashledanou, Martin.
1: Čau čau, Martine, no tak pro tvoji, tyjo, docela štreku ti rozhodně posílám Navždycky blázen, Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: Co velkýho. Tak si to pojďme dát. Let's go. Společný feat, Mr. Dom, Mr. Krištof.
1: Je to tak, je to tak.
0: Music Impro.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbázdili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když se nejde na festiáku a podobně, jo. Ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování. Fakt boží, já tady tlamím celou dobu, co jdu na zkoušku, opravdu. Takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všem, kteří potkám. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme zase na Vánoce asi, no.
0: Asi jo. No a jinak se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky pozvánka na Afterwork Summer Affair. Je to tak, máme před sebou totiž další zastávku, týhletý vlastně skvělý session bych řekla, protože tam vlastně najdeš jak DJ set, tak taky skvělý jídlo, často i skvělý streetwear. No jednoduše je to taková ta akce, kdy vyjdeš z práce a jdeš si posedět s kámošema u skvělý music a ve skvělý společnosti. Takže rozhodně neváhej a doraž tentokrát v nejbližší době, tento pátek 4.9. do Karlových Varů. Hele, bude to v Lékárna Café, no a za DJ setem bude stát Orion, Double J a Ners. Takže rozhodně si to nenech ujít a přijeď. No a pokud by si nestíhal teďkon v pátek Karlovy Vary, no tak potom si určitě piš do diáře 9. září, což je hoho středa, no a to bude tenhle ten event v Praze. Ano, a to přímo v Never Enough, což je taky mimochodem brandová značka právě streetwearová, takže tam se budeš moc dobře oblíct, bude tam taky pop-up s Jam & Co, to znamená skvělé jídlo, no a za DJ setem bude Mike Traffic, Robot a Ners. Takže big těšink, no a pokud by si chtěl vědět i další data, tak rozhodně mrkni na Spin Radio, na naše stránky. Díky a doprava! Doprava před náma, rychlá doprava na rádiu Spin. Momentálně v regionech máme nehodu v Mladé Boleslavi, a to na křižovatce ulic 17. listopadu a Havlíčkova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D2 čerstvě na prvním kilometru ve směru na Brno, to znamená přímo na Brně, v podstatě na Brně jich. Další nehodu máme na D11, a to na 52. kilometru ve směru na Hradec Králové. Máme tady nehodu v okolí Polních Chrčic. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme kreš na pražském městském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. Pozor, je tady neprůjezdný střední jízdní pruh. No a nehodu máme taky na Budějovický pod Krejcárkem a v ulici Slánská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš čerstvý info, dávej vědět. Díky moc.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Branči Kováč, vždycky to je ta DJ, diskotékař z Jihlavic. Ko jo, poznám toho Branči Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze s

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to tady, no a věřím, že Jana nám teďkon chce rozzářit den, protože má pro nás další skvělý song.
2: Ahoj Vicky, prosím od Dana Sweet Chili Life Song pro všechny, ať mají hezký den.
1: To je skvělý, díky moc za vzkaz, protože Ben podle mě umí fakt skvěle zvednout náladu i v tomhle tom pošmourným počasí. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song, tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví, Radio Spin.

jak se tím porodcem staneš, tak to ti povím už za 3 tracky. Každopádně myslím si, že stejně jako já doceníš a hele, big tešing. Teď si dáme ještě počasí. Ještě předtím, než se pustíme do toho porodcování, tak se podíváme, jak je venku. Momentálně máme v Praze nějakých 16 stupňů Celsia a zataženo. Ve zbytku republiky až 20 stupňů. No a čekej místy i přehánky. Koukám, že dneska odpoledne bude až 26 stupňů Celsia a po většině republiky bude lejt jako z konve. Takže sice sluníčko čekat můžeš, ale ten deštník si sebou teda vem. Já jsem dneska prohloupila, deštník sebou nemám. Ach jo, hele, ještě stále mám mokrý vlasy normálně z rána, ještě furt mi to schne, tak prosím tě, nebuď jako Vicky a vem si deštník, Radio Spin.

0: Pobyt spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď si dáme takové italské okénko. Hele, Tiramisu World Cup 2026 v italském Trevisu hledá 130 ochutnávačů a porotců. No a porotcem se můžeš stát tím pádem i ty. Hele, přihlaš se na ofiko stránkách Tiramisu World Cup. No a na 12. září si hoď v práci marot, jo, protože to se musíš pekelně zasoustředit na online quiz, který tam pro tebe mají přichystaný. Je to 15 otázek zaměřených na pravidla a historii tohohle slavného dezertu, no a taky potom na místní italskou kulturu. Tak jako říkám si, jako já miluju tiramisu, tady asi není o čem, a řekla bych, že opravdu po tom, co už budu mít jako naučeno na státnice, tak jako takovýho 12. hodit si tam tenhle ten kvízek, tak to už by bylo levou zadní, že jo. Jediný teda problémek je v tom, že já jsem jako po covidu ztratila jako takový ten jako tu přesnou chuť, jo. Takže sice jako tiramisu miluju a mám dokonce i svoji mapu, kterou jsem si tehdy dělala ještě před covidem, takovou tiramisovou po Praze. Já prostě chodila jako schválně do kaváren a prostě jsem zkoušela tiramisu. Je to tak, je to taková moje úchylka. No a já teda jako mám tu mapku, jo. Takže já jsem vlastně už byla takovým porotcem, ale opravdu ten covid mi to docela zhatil. Já prostě poznám, že je něco dobrý. Ale ty jako niance, takový to, prostě ten ratatouille styl, to tam prostě už nemám, jo. Takže já se toho asi budu muset vzdát. Každopádně to, že nebudeš porotcem, ještě neznamená, že se nepůjdeš podívat, že jo. Takže já dost zvažuju, že budu observovat. Co ty? Já si myslím, že tohle je bellissimo, Italia, tiramisu, per favore, Radio Spin. No tak... Je to tak, no já se tam sice moc nepodívám, ale ty to zkus, prosím tě, jo, koukala jsem ještě jednou Tiramisu World Cup, přihlaš se, dej potom vědět, jestli jsi se dostal nebo ne, budeš když tak náš zahraniční zpravodaj Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky komunikátor, takže rozhodně teď je ten čas, aby si si zavolal o svůj track, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi ještě stihneš rychle poslat hlasovku, prosím tě, pojď, máme před sebou Post Malone, Take What You Want, no a potom už je to na tobě, takže já se těším, kdo se dovolá a komu zahraju jeho banger. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už Honza. Čau, Honzo.
1: Čau, zdravím.
0: Prosím tě, odkud nám voláš?
1: Z Budišova nad Budišovkou, prosím.
0: To je úplná pečka. To znamená, prosím tě, pro ty, kdo stejně jako já nejsou tolik znalý map, to je kde?
1: To je okres Opava.
0: Ty bláho, to je pečka. Takže zdravím vlastně na Opavsko, bych řekla správně.
1: No, jo. Dalo bych to tak říct.
0: A máte tam někde v blízkosti nějaký město na R?
1: Ty víš, že to nevím.
0: Si máte něco? No ne, tak protože, že jo, jak jsi přesně, Budišovka nad Budišovkou.
1: Jo, Rýmařov tady je.
0: Rýmařov, tak to je skvělý. Takže ty máš vlastně, ty bydlíš v B&Bčku a jakoby, když se nám to bude trošičku jako potom rýmovat v uvozovkách, tak jako Rýmařov Airbnbčko. Ježiš, to je skvělý. Já se bavím. Hele, Honzo, tak to je skvělý. Já tě ještě jednou zdravím až na Moravu a prosím tě, co si teďko necháš zahrát?
1: Já jsem nechal na zahrát svůj oblíbený track, Marko, jsem, až bych se to nechal zahrát k vám do Radia Spin. A hlavně pro sebe a pro moji dobrou, ať mám dobrou náladu pro dnešní den.
0: Tak to je skvělý. To je superový přání, to přeju opravdu všem. Máš tam dobrý počasí?
1: Jo, to je tady pod mrakem.
0: A, takže taky pošmorno. Takže Praha, no, zdraví Opavsko, máme stejné počasí, tak snad se to vylepší i díky tvýmu songu. Díky, Honzo, krásný den.
1: Čau.
0: Radio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D10 na 11. kilometru ve směru na Turnov, a to v okolí Záp. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Novopatské za sjezdem do Hloubětína. Je tady nehoda náklaďáku, takže bacha na to, bavíme se tady o Praze 9. No a nehodu vidím taky v ulici Svatovícká. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, dávej mi vědět. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin.

0: Vicky tady s tebou, další triky na přání, no a na drátě je teď už Sergej. Ahoj Sergej.
1: Ahoj Vicky.
0: Prosím tě, jedna otázka za 100 zlatých bludišťáků. Ty seš Sergej B?
1: Nejsem Sergej B, já jsem ten z Prahy, bohužel.
0: Jseš ten z Prahy. Aha, takže to je shoda jmén teda úplně.
1: Ano, ano.
0: A je to
1: tak.
0: Tvoje jméno?
1: A nebo
0: jo. A nebo co, ještě jednou, promiň?
1: Že je to můj oblíbené z základní školy.
0: Aha, dobrý, takže je to přes dívka.
1: Jo, ne, to je moje jméno.
0: To je tvoje jméno? Aha, jo. OK. He, tak to ale cením, tak to je double prostě. Víš, jakože ještě jako nějakým tvým prostě vzorem a tak dále a zároveň se taky jmenuje Sergej. Hele, vy byste se někdy měli potkat, dejte sraz třeba na půl cesty.
1: Dobře.
0: Takže v Brně. Potkali se v Brně nebo u Kolína. Prosím tě, Sergej, co si necháš zahrát?
1: Prostě nechal bych si zahrát Hasana Milion mě nenávidět.
0: Jo, hele, nemáme čas nenávidět, se to jmenuje.
1: Nemáme čas nenávidět, promiň.
0: To je v pohodě. Milion mě nenávidět je taky jako by pečka track, ale to je od Iza, tak to si dáme zase příště, ale teď už pro tebe mám tady Hasana, tak užívej, krásný den, no a zdravím do Prahy teda. Měj se, ahoj.
1: Dobre, děkuji ti, ahoj.
0: Radio Spin. Milion mě

že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal.

neseděle, ty vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: Americe. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že poslední hoďka komunikátorů před náma, takže poslední hoďka, kdy tady teďka hraju podle tebe, tak rozhodně neváhej a ještě se ozvi. No a prosím tě, taky se spolu potom rychle podíváme na takovou úplně super novinku, protože blíží se nám samozřejmě škola, což teda znamená, že budeme vracet zpátky děti do školy, back to school, pro mě vždycky úplně lehká křeč, ale nakonec to bylo vždycky pěkně. No ale při příležitosti prvního školního dne se nám tady v Praze otvírá jedna velká jízda. No a o co se jedná a čím si můžeš případně zlepšit den, pokud se zítra zrovna do školy tolik netěšíš, no tak to ti povím už za 3 tracky. Teď se podíváme ještě na počasí. Wow, tak jo, hele, máme to tady momentálně v Praze 18 stupňů Celsia a pod mrakem ve zbytku republiky až 21 stupňů, tady vůbec jako Zlínský kraj a 20

využívat desítky tisíc českých domácností a už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru a díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz. Rádio

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Radio Spin. BN.
4: Pekný pondelok. Snoop Dogg hľadá človek.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky samozřejmě na přání. No a já už tady mám teďkon track na přání od Máji. Tak Májo, prosím tě, povídej, co to bude?
2: Čau, to je Mája. Já bych chtěla poslat všem, co zítra do školy, jsem pistáce.
1: Jasnačka, mám to tady a zítra otvírá prosím tě nejen škola, ale taky nová klouzačka v pražských Dejvicích. Je to tak, já jsem na to koukala a jsem teda úplně nadšená. Je to v Dejvicích mezi ulicemi Na Julisce a Pod Juliskou. No a klouzačka má prej neuvěřitelných 40 metrů, takže 40 metrů zábavy. No a já teda rozhodně mám v plánu se tam taky svést, jo? Život je jízda a klouzačka počítá, že se někteří dospělí chtějí taky vrátit do školy. Let. Jako já bych si to teda s tebou, Májo, hned vyměnila. Ty nezníš úplně nadšeně, že se vracíš, ale já bych šla hned back to school. Teda školní léta asi člověk fakt docení až jako starší. Já úplně vím, jak mi tohle vždycky říkali dospělí kolem mě, rodiče vždycky říkali, já bych se tak rád vrátil do té školy. Já jsem byla jako proč prostě? Vždyť jako úkoly z matematiky všechno, no ale víš co, on to člověk přežije potom, když máš řešit nájem a zálohy a tak, tak je to zase jakoby jiná škola, taková ta škola života a nejsem si jistá, jestli na tohle jsem teda dostatečně připravená, takže já chci fakt zpátky ten věk, kdy mi mamka balila svačiny, no a ke svačině jsem měla ty oříšky a moje nejoblíbenější, Májo, stejně jako ty, moje nejoblíbenější pistácie. Tak jdeme na to, užívej školu, Radio Spin.

0: Spin. Vicky, tady s tebou další track na přání, tentokrát od naší posluchačky Juliet.
1: Tak ahoj, jsem Juliet, chci pustit Melanch a posílám to všem posluchačům Radia Spin.
0: Jasnačka, Juliet, pro všechny posluchače a mezi nima samozřejmě jsou taky školáci, takže šťastný návrat zpátky do školy i tobě, Juliet, a pouštím Melanch Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je ve Františkových Lázních v ulici Kolárova. Dál mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 v okolí Holubice ve směru na Brno. No a čekej tady zatím nějakých 5 minutek navíc. Jinak crash máme na D10 na 11. kilometru ve směru na Turnov. Je tady neprůjezdný levý pruh, jsou tady v sobě 2 nákladní auta, je to v okolí Záp, tak opatrně. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále ještě crash na Novopatský, a to na sjezdu do Hloubětína, je tady nehoda nákladňáku, tak bacha na to a opatrně, jinak to vypadá, že Praha je v celku průjezdná a v pohodě. Pokud ty máš ale nějaký jiný aktuální info, tak prosím tě, rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům, no a to na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a poslední song tady mám od Nikči. Ahoj Nikčo.
2: Čau si, tady Nikča.
1: Čau, čau. Hele Nikčo, ty máš dneska volno, jo?
2: Mám dneska volno, no, zavřela se restaurace, takže máme volno teďka.
1: Ty jo, no tak tady se ale někdo má, že teda ještě má odpočívací pondělí, bych řekla.
2: No, a asi to nebyl jedinej den, bohužel.
1: Aha, tak to je blbý zase, tak to chápu, že to už je jako na prd, jakmile to víc jak jeden den. Tak počkej, takže no. Nikčo, ty tam budeš ještě ve finále v té pozici, kdy budeš jako prosím, už otevřete.
2: Asi jako jo, myslím fakt. Si, že určitě.
1: Ty jo, no dobře, tak v tom případě...
2: Protože jsem jediná na směně, hele, a nejsou lidi, no, jako.
1: Jako, že nejsou lidi jako zaměstnanci,
2: no,
1: anebo jako...
2: Zaměstnanci.
1: Zaměstnanci nejsou.
2: Aha. Takže... No tak... A tím, že dělám servírku, víš, ano. Tak teď se to jako nedá zvládat.
1: Ne, tak to chápu. Já jsem takhle dělala jednou za barem sama, že jsem měla směnu a byl tam u toho koncert. A já jsem to nestíhala normálně, ty lidi byli tak hodní na mě, ale mě už se tam kupilo to nádobí, já už jsem byla v slzách a řeknu ti, větší dýška jsem ještě nikdy nedostala. Ty lidi se mnou
2: ale
1: tak soucítili. Oni když mě tam viděli, oni řekli, ona chudák za to fakt nemůže, to nevadí, že tady na tu polívku už čekáme prostě pomalu 2 hodiny, ale ona fakt nemůže a ještě mě dali peníze, bylo to od nich fakt hezký, to byla solidarita, tak... Nikčo, doufám, že jsou na tebe taky hodný takhle.
2: No. To znám.
1: A nebo říkám, jestli půjdete k Nikče do restaurace, tak buďte na ní hodní, je tam teďka sama. Jo? A případně, kdyby někdo hledal práci, tak ozvěte se Nikče.
2: Určitě.
1: Jo? Hledá se servírka, čišník. Tak jo, díky Nikčo. Hele, a co ti můžu pro dnešek zahrát?
2: Hele, bylo by to Hector number one a bude to pro všechny, ať dnešní dobrou náladu, ať užívají dnešek tak jako já.
1: Dobře, tak Nikčo, pro tebe posílám number one.
2: Super, díky.
1: Ahoj, užívej dne, Radio Spin.
2: Ahoj, ahoj.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka tady s náma, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Hele Jirko, prosím tě, máš rád sladký?
1: No ne úplně tak jako slaný.
0: Aha. Špatný člověk, prosím vás, je tady ještě někdo jiný.
1: Ale rád se někdy dám slaný, teda sladký. Tím, jak stárnu, tak si dávám sladký vlastně čím dál tím častěji.
0: Fakt jo. To máš teda naopak než spousta lidí. Já mám pocit, že spousta lidí začíná jakoby právě na tom sladkém a pak se jako přejí sladkýho a jdou na slaný. A ty to máš naopak.
1: Mám to asi naopak.
0: Dobře. Takže něco sladkého na zub. Prosím tě, ono se má totiž odehrát mistrovství světa, nebo jak to říct, ve vaření tiramisu.
1: Já jsem to viděl. A můžeš být normálně porodce. Ale to bych možná jako si řekl, že bych si dal.
0: Jirka to nebude, hele, jo. On má evidentně chuťový pohárky na to slaný. Na nějaký slaný tiramisu. Takže dobrý, hele, Jirka konkurovat nebude, takže spinnere, rozhodně se přihlaš.
1: Já bych sem hlavně mohl jako hodnotit tak první dvě tiramisu, pak už by sem byl jako tak přeslazený, že už by mi to tak jako splynulo, bych řekl.
0: Že by to tak, ale jako hezky by to plynulo.
1: No to je pravda.
0: Splynulo a plynulo. Jsem říkala, že bych jako mega ráda šla na takovýhle jako tiramisu contest a být tam po roce je fakt pecka, jenom, jak říkám, po covidu. Velký špatný se mnou. Fakt ty chuťový pohárky nejsou to, co bývaly.
1: No, to chápu.
0: Ze mě už žádný polorajch nebude. Sakra. Aj. No tak, dobře. Tak pro všechny, kdo se ještě nepřihlásili, nechť se přihlásí a udělají si ještě takovou dovolenku po létě, bych řekla.
1: Tak.
0: 9. 11. října. Každopádně, Jirko, co s tebou? Zůstaneme v Česku nebo se taky někam přesuneme?
1: My se přesuneme. Přesuneme se za Tomem Hardym, slavný herec, který teď vydal rapový album.
0: Ale ano!
1: A má tam dost velký rapový jména, fakt jako legendy, takže o tom si povíme hned v první hodince.
0: Ne, tak to je úplná pecka. Já se přiznám, že už jsem to tak jako po očku sledovala v té době těch příprav. Mm-hmm. On má i velmi jako známý pseudonym, nebo jak to říct, přezdívku, na kterou si teď nevzpomenu.
1: Frankie Pulitzer.
0: Pulitzer.
1: Je to tak.
0: Jo. Díky, že jsi mi to připomněl. No a tyjo, on není žádný zelenáč, ale na té scéně.
1: Není, já jsem dokonce, to jsem nevěděl, zjistil jsem, že on jako rapoval ještě vůbec dřív předtím, než se stal vlastně slavným hercem.
0: Jo. Takže to je fakt hustý, že prostě on byl rapper from the streets.
1: Tak.
0: A teď je teda trochu rapper from the Hollywood, ale from the Hollywood streets. Není ulice jako ulice, ale tak uvidíme, co z toho bude.
1: Tak.
0: Dobře, tak jo. Tak užívejte si Jirkou Spin Extra. Já už ti jenom řeknu, jak je venku. A to, že je tam ošklivě, tak to už všichni víme, že jo. Tyjo, momentálně máme zataženo v Praze 19 stupňů Celsia, ve zbytku republiky 23 až 26 stupňů. Zatím neprší, jenom v Královéhradeckém kraji by mohlo lehce sprchnout, jinak dneska odpoledne už bude lejt v podstatě v celé republice až na Prahu. Plzeňský kraj a jeho český kraj, tady svítí sluníčko, tady je krásně. A zbytek bude ale jako lejt jako z konveje, takže pozor na to. No a zítra už by pršet snad nemělo a mělo by být kolem 25, tak snad ještě poslední ozvěny léta. Tady.
1: No doufejme.
0: 1. září, jo. No tak přeju všem zítra, ať se jim krásně vstává, hlavně školákům, který musí zpátky do školy.
1: Přesně tak. Budou nadšený.
0: Budou úžasně nadšený. Tak se budu těšit potom na zážitky z prvního školního dne. Ten totiž není tak dlouhej. Tak se ozvěte, mějte se krásně a ahoj! Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět po víkendu tady u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl pohodový víkend, že jsi pořádně odpočal. My se dneska, jak už jsem zmiňoval, se podíváme za Tomem Hardym, který vydal rapovou desku. Taky mrkneme ale na vstup do rapového světa Mistra Beasta a jak už je u něj zvykem, tak je to opravdu ve velkém stylu. Za hodinku si pak dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde pro tebe opět budu mít 3 jména se společným pojítkem, na tobě pak bude tuhle společnou věc odhalit, no a po celou dobu tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit, pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbázdili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když jste někde na festiáku a podobně, jo, ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování, fakt boží, já to tady tlamím celou dobu, jdu na zkoušku, opravdu, takže asi budu rozdávat radost smích a dál dneska šemkej pokán. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme, to se na Vánoce asi, no.
0: Asi jo, no a jinak se slyšíme zase zítra ráno, tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Necítím bole, jsem spin, dětská ratules, není mi zima, jsem zloba, jsem stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Oh. Jazdíme.

Posloucháš Radio Spin, my se teď podíváme za hollywoodskou hvězdou Tomem Hardym. Tom Hardy, herec, kterýho můžeš znát třeba z Venoma nebo třeba z Batmana, opravdu obrovský hollywoodský role, tak se teď vpravil do světa rapu. A to novou deskou, kterou vydal pod svým pseudonymem Frankie Pulitzer. Spojil se se skupinou Sarface, kde je třeba i členem Inspecta Dex Wu-Tang Clanu a velký legendární, bych až řekl, hostovačky se tam objevili, třeba Method Man nebo Busta Rhymes, ani tihle na tomhle albu nechybí. Takže Tom Hardy opravdu ve velkém stylu vkročil do rapové scény, ale v rapu není rozhodně nováčkem, protože ještě daleko předtím, než se vůbec stal slavným hercem, tak už měl na kontě nějaký rapový pecky. Já už jsem to teda poslouchal, musím říct, že je to naprosto skvělý, je to teda takovej boom bap, old schoolek, takže zejména fanoušci tohodle soundu si tady u toho přijdou na svý. Takže ještě jednou připomínám, ta deska se jmenuje Starface meets Frankie Pulitzer. Najdeš to na všech streamovacích platformách, tak tomu rozhodně dej šanci. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se dálničních tahů týče, tak vidím tady štosovačku jenom na D11, u 31. kilometru se to tady štosuje obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha, jinak to ale všude sviští naprosto bez problémů, stejně tak v pohodě jedou i regiony, dokonce i Praha vypadá, že jede v cajku, tady vidím lehký zdržení jenom na Štěrboholský spojce, a to ve směru od Černého mostu na Záběhlice, a vidím tady taky jeden crash na Sokolovský ulici a jednu nehodu hlásí taky Argentinská ulice. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a se mnou na drátě už jsou tady kluci Boban a Ben. Čau chlapi.
1: Ahoj, my tě zdravíme.
0: Tak kluci, ještě než mi řeknete, co zahrajeme, tak mi prosím tě řekněte, jaký jste měli víkend. Užitej.
2: Jo, dobrý.
1: Na mladýho dobrý, pro tatínka to byl naštěstí poslední víkend prázdnin a strašně se těším, až to zítra odstartuje tou školou a konečně si udělám prázdniny i já, protože ty dva měsíce byly fakt náročný.
0: No a co mladěs, jak se těší? Sdílí tohle nadšení s tebou?
2: Vůbec se
0: to naprosto chápu, já byl úplně stejnej. No ale zase uteklo to úplně rychle a stejně tak rychle uteče i ten školní rok, takže se nemáš čeho bát. Chlapi, tak co zahrajeme?
1: Tak jestli můžem poprosit, tak zahrajeme Prahu od PSH,
0: tak jo.
1: Protože mám rád takovou tu starou klasiku, tak myslím, že to potěší nejenom nás.
0: Tak doufám, že tenhle oldschoolek potěší i ostatní spinnery. Já to tam hážu. Díky moc za tenhle banger a mějte se hezky. Čau chlapi, čau.
1: Díky, hezký den, ahoj.
3: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

Posloucháš Radio Spin, společně s Izem se dostáváme k 2. hodině odpolední. Máme dneska 31. srpna, svátek slaví Pavlína, takže všem Pavlínám přeju jenom to nejlepší. Bacha, Pavlína není to samý jako Pavla, já už jsem se takhle spálil, takže tady jenom radši dávám do placu, aby se nespálil ještě někdo další. My se už za pár minutek vrhneme na hádanku 3 v jednom, kde opět pro tebe budu mít nějaký 3 jména. Tentokrát můžu prozradit, že to budou 3 filmy, které mají nějaký společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tam je teda polojasno. No a co se zítřka týče, tak tam budeme mít taky lehce pod mrakem a maxima ty se vyšplhají na 24 stupňů.

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nestůj takhle blbě a otevři dveře.
1: Za 3 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména, nebo to můžou být taky 3 filmy, 3 tracky, zkrátka 3 nějaký věci, které mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme právě do světa filmu a zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Dunkirk, Počátek a taky Revenant. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat trojici filmů Dunkirk, Počátek a taky Revenant, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. No tak jsem zvědavej, jestli se tady objeví nějaký filmovej znalec a dneska na to kápne. After the

Posloucháš Radio Spin, společně s ním taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat filmy Dunkirk, Počátek a taky Revenant. Já jsem ti slíbil nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se dneska o nějakýho herce, který se ve všech těchto filmech objevil. Ne asi jako úplně hlavní role, ale rozhodně ve všech těch filmech byl. Takže jestli už teď tušíš, jaký herec by mohl spojovat filmy Dunkirk, Počátek a taky Revenant, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

jak já bych snět, duben se nepoved. Mimo tohy na frontě roku 45.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat trojici filmů Dunkirk, Počátek a taky Revenant. My teda víme, že hledáme nějakýho herce, který se objevil ve všech těchto filmech. Mám tady od vás už nějaký tip?
1: Tak jediný, co mě napadá, Vin Diesel, ale to je blok.
0: Tak Vin Diesel to skutečně není. Dneska tady hledáme nějakýho herce z Británie. Je to herec, který je opravdu známý pro svůj ikonický hluboký hlas. A dneska jsem tady taky o něm mluvil v souvislosti s jeho novou rapovou deskou, kterou vydal pod pseudonymem Frankie Pulitzer. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, jaký hollywoodský herec by mohl spojovat filmy Dunkirk, Počátek a taky Revenant, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Zároveň taky můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Stále tady ještě nemám správnou odpověď, takže jsem zvědavej, jestli to dneska ještě někdo z vás dá. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích s tím, že tady vidím lehký zdržení na D11, u 31. kilometru se to tady štosuje obousměrně, obousměrnou štosovačku hlásí taky D8, a to u 43. kiláku, regiony tak ty jedou v cajku, no a dokonce i Praha vypadá v pohodě průjezdná, tady zdržení hlásí jenom Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, nebo třeba taky Bubenečský tunel, kde se to táhne směrem na Povltavskou. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat filmy Dunkirk, Počátek a taky Revenant. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl dát, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Jsem zvědavej, jestli na to teda někdo z vás kápnul. My teda víme, že hledáme nějakýho herce, který všechny tyhle tři filmy spojuje.
1: Myslím si, že to je Tom Hardy.
0: Tak Tom Hardy se tady dneska objevil opravdu hodněkrát.
1: Není to Tom Hardy.
0: Dáme si ještě jednu hlasovku.
2: Určitě to Tom Hardy.
0: A tady máme do třetice Toma Hardyho potvrzenýho a samozřejmě je to přesně tak. Hledali jsme dneska tady Toma Hardyho, já jsem tady záměrně nedával do toho výběru ty jeho nejznámější ikonický filmy, ale i tak jste se nenechali nachytat a Toma Hardyho jste tady dneska dali. Takže super, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po druhý hodině tady na rádiu Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu stačí

0: Poledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my máme dneska 31. srpna, svátek slaví Pavlína a taky je samozřejmě poslední den letních prázdnin, takže zítra už se školáci vracejí zpátky do lavic. No a my se za moment podíváme na Káňeho Vesta a na jeden takovej poklad právě z jeho školních let, takže na to buď rozhodně ready, samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady pak vidím, že se vyšplháme maximálně na 24 a stejně tak jako dneska bude pod mrakem.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Radio Spin. Československý underground.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase...
1: Posloucháš Radio Spin, dneska máme nešťastný den pro všechny školou povinný, který se zítra vracejí do školních lavic. Taky máme ale šťastný den pro všechny rodiče, kteří mají naopak teď před sebou začínající prázdniny. No ale my se teď podíváme do školních let Káňeho Westa. Konkrétně se podíváme do roku 1995, kdy Káňemu bylo 17 let a studoval na střední škole v Chicagu. No a normálně na výtvarce, tam namaloval několik obrázků, který teď se po letech našly a vyčíslila se jejich hodnota na v přepočtu 72 milionů korun. Já když se tady na ty obrázky koukám, tak to skutečně nevypadá jako něco, na co by si musel mít velký umělecký talent. Takže skutečně hodnotu to nabilo díky tomu, že se z Káňeho samozřejmě stala takhle velká hvězda, jako z něj je teď. Ale vtipný na tom je, že tyhle obrázky se v tom roce normálně prodávali, a to za v nějakých v přepočtu stovky, dvoustovky, takže vlastně kdokoliv si mohl tyhle obrázky koupit, ale bohužel tehdy se to hodnotilo asi teda podle toho, jak to skutečně vypadá, to ještě nikdo nevěděl, že Káňe bude takováhle velká megastar, takže co z toho vyplývá, nikdy nevyhazuj obrázky, který si udělal na výtvarce, nikdy nevíš, kdy se staneš slavným a bude to mít třeba takovouhle mega hodnotu. Tak jo, já držím palce vám všem, kteří jste zítra vracíte do školních lavic, vy co jdete třeba na novou školu, možná můžete mít trochu obavy, strach, ale věřím, že to po prvním týdnu přejde a zajedete se tam zase do svých kolejí. Radio

Posloucháš Radio Spin, letní prázdniny nám bohužel končej, ale naštěstí letní akce nám ještě stále budou trvat. Například Majkovo Trafikovo Afterwork, tak ten stále trvá, no a další zastávka nás čeká v Karlových Varech, a to už tenhle pátek. Afterwork, tak to je akce, kde Mike Trafik jezdí teda po České republice, hraje tam DJský sety společně taky se svýma hostama, no a na některý vybraný zastávky vozí taky pop-up svý restaurace Jam & Co, kterou tam teda budeš moc ochutnat. No a další zastávka po Karlových Varech tak je v příštím týdnu 9. a to v Praze, takže všichni Pražáci budou taky mít možnost na Afterwork dorazit. Na pražský zastávce tak krom Majka Trafika zahraje taky DJ Robot nebo Ners, takže rozhodně na co se těšit. Zároveň nás čeká ještě spousta dalších zastávek. Všechny najdeš na našem webu radiospin.cz, takže na to rozhodně mrkni. No a třeba se společně na nějaký té zastávce i potkáme. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 stále hlásí obousměrný zdržení, a to u 31. kilometru, takže dávej na to rozhodně bacha. Bacha dávej taky na D10, 35. kilometr směrem na Jablonec nad Nisou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a postojíš si taky na D8, 43. kilometr, tady hlásí taky obousměrný zdržení. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. Mrkneme se rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Povltavskou. Samotná Povltavská, tak ta je zasekaná obousměrně. Kbelská ve směru na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si taky jak na jižní spojce ve směru na Barandák, tak na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. No a vidím tady taky nějaký nehody. Ulice v Holešovičkách hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Vilzonově ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělním odpolední někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: No a my před sebou máme dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
2: Tady Janko z Kolína, posílám pesničku 50 Centa Many Man. Chtěl bych to poslat svojí rodině, svým bráchovi, mámě a svým kámošům. A všem jdem do Kolína.
1: Tak od Janka tady dostáváme jednoho 50, já ho tam hážu, samozřejmě zdravím i celý Kolín, který právě teď poslouchá, no a jdeme si to společně užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr našeho Spin Extra. V tomhle dobu se tady střídáme většinou s Márou, ale dneska výjimečně je tady Zuzka a bude tady celý týden. Čau, Zuzko.
1: Čau.
0: Zuzko, já jsem s tebou chtěl probrat, protože mě strašně zajímá, teď se všude řeší GTA 6, hot topic. Mě by zajímalo, jestli ty jako dívka, jestli jako tě to zajímá, nebo jestli to jde úplně mimo tebe.
1: Jakoby úplně, jde to úplně mimo mě, ale znám to jako od kluků, no, od kamarádů, jako GTA, něco vím, no, jako že to existuje, ale vůbec jako nevím, to jsou to auta?
0: Jsou to i auta,
1: no,
0: jo.
1: Tak to
0: je polovina úspěchu. Hrála jsi někdy třeba nějakou hru?
1: Jenom The Sims 4.
0: No simíky, no jasně.
1: To byla celá, a dobře, tak takový ty super hry Oheň a voda a tady tyhle ty
0: klasiky
1: jako
0: taky.
1: Holčičí oblíkačky, ale jako z takových těch ala fakt videohry jenom simíky, no.
0: No tak já si myslím, že i se simíkama se můžeš považovat za gamera, protože dneska tady jeden právě spinner tak jako si zoufal, že právě jeho partnerka nesouzní s jeho radostí ohledně tý GTA 6, ale simíky prej hrála taky. Já si myslím, že každá holka hrála simíky.
1: To asi jo, ale jako upřímně, kdyby měla kluka a on mě to jako naučil, aha, tu GTA něco, tak já to mám ráda, mě to jako baví, ale já vždycky jako pohořím na tom, že neumím ten princip, že všichni jako tak hrej a jako je to hrozně rychlý a já jako nevím, co mám dělat a prohrávám. Takže když by mi to někdo vysvětlil, jako co mám dělat, jak se to ovládá, tak já si myslím, že nebudu špatná.
0: No určitě, to jsou hodiny tréninku, který já prostě už ty lidi mají za sebou prostě od takže o 10 let, a teď to jako pravda. Dohánět takhle zpětně, musí to být náročný.
1: Ale neodsuzuju to, jako by je to zajímavý, baví mě to, jako když to někdo umí, ty hry.
0: To je prostě všichni spineři, myslím, že se teď úplně rozplývají prostě tady nad tím krásným názorem. No, každopádně se Zuzkou se tady můžeš rozplývat následující 3 hodinky v Chillu na Spinu. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam stále polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se zítřka týče, tak tady vidím, že se vyšplháme až na 24. Tak jo, užívej pohodovej zbytek dne se Zuzkou. No a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Ahoj, tady je Odeon z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberá.
1: Právě ti dohrál Viktor Kal, Mad 213 a Marie April na Radio Spin. S tebou je tady Zuzka, překvápko. Jsem tady celý týden za Máru, takže společně nás určitě čeká Rap DNA. O to vás neochudím. Taky samozřejmě tady bude komunikátor v poslední hodině od 18.00 do 19.00 budu hrát jenom podle tebe. Probereme taky nějaký témata. A i teďka v téhle hodině si určitě volej na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku. Já ti zahraju tvůj oblíbený track, taky nebude chybět doprava a spoustu témat, takže jo, Radio Spin s tebou, Zuzka.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbláznili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když jste někde na festiáku a podobně, jo, ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování, fakt boží, já tady tlamím celou dobu, sedu na zkoušku, opravdu, takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všemkej pokán. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme, to se na Vánoce asi, no.
0: Asi jo, no a jinak se slyšíme zase zítra ráno, tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9

0: Radio Spin na majku s tebou, Zuzka, aby jsme si tak udělali jasno, já nemám děti. Ale už teď vím, že jestli děti někdy mít budu, tak jim nebudu kupovat nic drahého. Jakože je to podle mě úplně totálně zbytečný. To dítě vyroste a co potom s těma věcma, prostě zbytečný utrácení peněz. Tohle bylo ale moje přesvědčení do dnešního poledne. Stále nemám děti, nebojte, nic se nezměnilo, ale objevila jsem, prosím vás, na internetu jednu úžasnou věc, a to Lamborghini kočárek. Ano, jo, nebo Lamborghini, mě to je jedno, jak se to vysloví, prostě takový to drahý, hustý, krásný auto. Já prostě už teď vím, že bych ho nejradši ten kočárek koupila do zásoby, protože těch kočárků jenom 500 kusů. Jediný, co mi zbývá, je prostě vyhradit si 84 tisíc. Detail. Mě teda ještě ty děti vůbec nelákají, ale představa mít fancy děcko, které se prostě vozí v Lamborghini kočárku, tak dám prostě koženku, černý brýle tomu děcku i sobě a chodím na celodenní procházky Prahou.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat rychle na dálnice, na D1, na 206. kilometru ve směru na Brno. Je nehoda, ale nečeká tě tam nějaké extrémní zdržení, potom na 0. dálnici, na 0. kilometru ve směru na Ruzyni, na D7, je v sobě nákladák a osobák a je to tam neprůjezdný, dávej pozor. Pojďme do regionu, v ulici Husova třída v Budějcích nehoda 3 osobáků, v ulici Žabovřeská v Brně v sobě motorka a osobák, jinak jsou regiony čistý. No a pojďme do Prahy, v ulici Kbelská je v sobě nákladák osobák, na Barandějáku je nehoda 2 aut, na Vilsunce jsou taky v sobě 2 auta a v ulici Hartigova je čerstvá nehoda skútru a auta, takže ti došlo určitě, že centrum je zasekané, hlavně Vilsonka a kolem Ipáku to svítí červeně, takže se tomu vyhni, pokud můžeš. To je zopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

0: Naše Radio Spin na majku s tebou Zuzka nás čeká první komunikátor dne a já už tady mám připravenou hlasovku od Cikyho.
1: Ahoj Zuzi, tak prosím tě, mohla by si pro všechny spinery a pro všechny, co jsou na cestách, zahrát Travise Scotta Goosebumps. Díky, čau.
0: Dám to tam a ty cesty rychle ubíhají. I get those goosebumps every time.

0: rozpěje na majku Zuzka, když řeknu slovo tiramisu, tak se někomu vybaví pár takových instantních kávou promočených piškotů, na kterých je smíchaný jogurt se smetanou, cukrem a tak je to nějak všecko posypaný grankem, v lepším případě kakaem ve slevě. Ale někomu se taky vybaví ta pravá italská tiramisu, která nejde, aby ti nechutnala. Já to skloňuji jako ženský rod a teď mi došlo, že nevím, jestli to je to tiramisu, ten tiramisu nebo ta tiramisu, když tak mi dávejte vědět do hlasovek, teď to fakt nevím. Každopádně, pokud máš ovšem přece jenom rád spíš ty promočený piškoty, tak si o tom promluv s chatem GPT a pokud nejsi fanoušek promočených piškotů, tak poslouchej. V Itálii se samozřejmě pořádá soutěž o nejlepší tiramisu a hledají, pozor, chvíle napětí, hledají ochutnávače. No není to sen. Itálie, slunce a nekonečno tiramisu. To, že neumíš italsky, je samozřejmě detail. Každopádně myslím, že ti momentálně vesmír dává znamení, aby ses přihlásil.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou. Rádio Spin.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme pondělí 31. srpna, svátek mají pavlíny, máme něco málo před 5. hodinou, přesně 16.53. V téhle hodině jsme si popovídali o tiramisu a taky o Lamborghini kočárcích, který musím si to koupit někdy, já to prostě potřebuji vidět naživo. Každopádně v další hodině nás čeká rap DNA, já se strašně moc těším, máme pondělí, máme začátek týdne, takže začneme hodně tak jako zlehka, myslím si, že to bude jednoduchý. Taky nehrajeme o žádnou cenu, prostě hrajeme o dobrý pocit, takže proč bych vám dávala těžký, že jo, nějaký úkoly. Možná to budu postupem tohoto týdne jako stěžovat, ale uvidíme. Každopádně já se těším, ale předtím vším si dáme počasí. Co se týče počasí, máme momentálně 25 stupňů, takový krásný zlatý střed, máme polojasno, už to výš nepůjde, naopak bude to níž a kolem 8 večer bude tak 20 stupňů a jak zapadne sluníčko, tak kolem 18-19, takže pokud někam večer půjdeš, což bys neměl, protože zítra je 1. září a někteří z nás jdou do školy, tak se každopádně přioblač, pokud teda někam půjdeš. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Za tu

0: a Repo na Rádiu Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, my máme po 5. hodině a to znamená jediné a máme tady Rap DNA, ve kterém já ti pustím sample a ty hádáš, v jakým tracku ten sample byl použitej. Určitě to znáte, takže nebudeme to zdržovat a jdeme si pustit sample. No tak já nemusím ani říkat, odkud tady tenhle ten sample je. Je to samozřejmě Michael Jackson, Wannabe Star in Something a my hledáme track, ve kterém je tenhle sample použitej. Takže ještě jednou vám to pustím. Pro velký úspěch, abyste tedy jakoby zjistili, kde se tady ten sample nachází, ještě jednou. Podle mě to je jednoduchý, takže pokud víš, tak mi dávej vědět do apky, do hlasovky, anebo volej na číslo 10 10 32 30 30. Já se těším.
0: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, my pokračujeme v repu DNA a dneska se tady bavíme o tomhle samplu. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, a my hledáme, ve kterém tracku tenhle sample byl použitej. Já tady mám dvě nápovědy, možná dám jednu, protože je to fakt jednoduchý. Tenhle sample ve svém tracku použila zpěvačka, která se zaměřuje na rap, pop, hip-hop a R&B. Track pochází z alba Good Girl Gone Bad a právě tohle album a track, který hledáme, zpěvačku posunulo na úroveň totální superstar. Dáme si ten sample ještě jednou. Ježišmarja, jak já miluji Michaela Jacksona, ale to je teďka úplně jedno. Každopádně sample a ty mi dávej vědět do apky nebo volej na číslo 210-32-30-30, o jakým tracku se mluví.
1: Poznal se? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210-32-30-30.

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my tady máme vyhodnocení rapu DNA. Dneska se jednalo o tenhle ten sample. Michael Jackson a moje nápovědy k tomu, ve kterém tracku se tenhle sample použil, byly takový. Ten sample se ve svém tracku použila zpěvačka, která se zaměřuje na rap, pop, hip-hop, R&B. Track pochází z alba Good Girl Gone Bad a právě tohle album a track, který hledáme, zpěvačku posunulo na úroveň totální superstar a jako první nám správnou odpověď odhalil Honza.
1: Rihanna, Don't Stop Music.
0: Yes, je to Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Takže Honza byl první, potom na to přišel taky Dany.
1: Čau, zdravím Radio Spin. Sample se použil ve skladbě Rihanna, Please Don't Stop the Music.
0: Přesně, a trošku s tím teda bojoval Tom, který odhalil Rihannu, ale potom malinko jsme tak jako pátrali.
2: Teď to mám před sebou, já to nepřečtu. My jsme dělali takový jeden hezký taký maša, právě z toho stejho maku, maku, sáno.
0: No. Začíná to na D, ten track.
2: Ty kráso. Já jsem v autě, říkám, to je pohodička, to je zajímo, ne.
0: Don't stop the music. A yes. Tak přišli jsme na to, už začíná ten školní rok. Trošku jsem to s Toma tahala jako z chlupaté deky, ale je to Rihanna Don't Stop the Music a my si ji potom dáme, ale první samozřejmě přijde doprava. Rychlá doprava na Radio Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 206. kilometru ve směru na Brno máme nehodu, na 0. dálnice na 0. kilometru ve směru na Ruzině na D7 je v sobě náklaďák, osobák, je to tam neprůjezdné, dávej pozor. Co se týče regionu, v ulici Husova třída v Budějcích nehoda 3 osobáků, v ulici Žabovřeská v Brně nehoda motorky a osobáků. Praha už je horší, centrum je dost zasekaný, protože v Kbelský v sobě náklaďák a osobák, na Barandáku je nehoda 2 aut, na Vilzonce taky nehoda 2 aut, v ulici Hartigová v sobě skútr a auto a čerstvá nehoda je v ulici Novovysočanská, je tam v sobě motorka a osobák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do mobilní apky a teď už Rihanna Don't Stop the Music.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku s tebou Zuzka a na drátě s tebou Štrudl, slyšíme se.
2: Jasný, čau čau.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, Casanovu off-season pro všechny, co zrovna třeba jedou z práce jako my teďkon.
1: A byl dobrý pracovní pondělek?
2: No, moc ne.
1: Mám to stejně, ale já to ještě svádím na tlak, že je divný počasí dneska.
2: Jo, takhle. No, tak teď už bylo celkem teplíčko, no.
1: Ale prostě pondělí nikdy nebude dobrý, chápu. Hele, dávám vám to tam a aspoň ten večer je hezký, jo? Čau.
2: Tak jo, díky moc, čau.
3: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27. Pusit tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh?

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, my máme 17.52. 31. srpna, pondělí, svátek mají Pavlíny. V téhle hodině jsme odhalili Rihannu Don't Stop the Music v rapu DNA. Na zítřek si pro vás připravím něco těžšího, bylo to na vás moc jednoduchý. Každopádně já i ty už se určitě těšíš na další hodinu, kde budu hrát jenom podle tebe samý tracky na přání, takže si nažhav telefon, volej na číslo 210-32-30-30, nebo mi nahrávej hlasovky, já budu hrát podle tebe. Ale předtím si dáme počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 24-25 stupňů po celé České republice. Je jasno, neprší. Ta teplota bude klesat, a to až na 20 stupňů. Jak se zatáhne sluníčko, tak bude kolem 18-19. Takže pokud někam večer půjdeš, určitě se přioblač a zítra čekej stejné teploty jako dnes, akorát s mín deštěm, což je docela pozitivní. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
1: Československý underground.
2: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi.

0: Je 17.56, ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme chill na Spinu a poslední hodinu, to znamená, že hraju jenom podle tebe, volal mi Luděk, Luděk musel do McDrive'u a já jsem mu to odpustila a stejně mu ten track zahraju, PSH znova právě teď na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin na majku, s tebou Zuzka, na drátě s tebou Miriam. Čau Miriam, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Říkají ti Miri nebo Miriam?
1: Miri.
0: Miri, to je hezký jméno, hrozně se mi to líbí. A každopádně Miri, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Já bych poprosila KSN od Izomandiace a je to pro moji ségru.
0: OK, a ségra se jmenuje jak?
1: Magdalena.
0: Magda, tak jo, tak to posíláme Magdě, já to posílám tobě, měj se krásně, čau.
1: Děkujeme. Sensei.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnici, na 0. dálnici, na 76. kilometru ve směru na Ruzyni, na D7. Neprojezdnej střední jízdní pruh, je tam nehoda nákladňáku osobáku, jinak jsou dálnice v pohodě. Pojďme do regionu v ulici Lidická v Brně, nehoda dvou osobáku, tam dávej pozor, Praha se trošku pročistila. Vidím tady nehodu jenom v ulici Žernosecká, tam jsou v sobě dva osobáky. Jinak na mě svítí červeně Legerka, Wilsonka, Ipák, trošku jakoby Nuselák, ale není to nic hroznýho. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 30 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Komunikátor na rádiu Spin.
0: Ladíš se rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Vojta, slyšíme se?
2: Ahoj, ahoj, čau všem spinnerům.
0: Vojto, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hledáme to podle domluvy Onyxe a bude to pro všechny spinnery, pro tebe do studia, pro Patrika a pro Romana.
0: Dobře, tak jo, dávám to tam a mějte krásný večer, čau.
2: Hezký den, ahoj.

0: Pin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Rádio Spin.

0: Spin. Ladíš Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, nás čeká poslední track na přání a ten si bude přát David. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, ahoj.
0: Super, čau Davide, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak vybral jsem si písničku Vladimíra Dolů a pro všechny, kdo mají rádi Vladimíra, a tady pro moji přítelkyni, která sedí vedle a ukazuje na sebe, přejíte prostě pro ní.
0: OK, tak jo, tak posíláme přítelkyni a měj krásný zbytek večera. Čau.
1: Jo, taky, tak jo.

0: seš pryč, já jdu dolů, furt
1: dolů. Radio Spin na majku s tebou Zuzka a 18.57. To znamená, že za chviličku je konec mýho vysílání, ale neboj, zítra se uslyšíme zase od 4 do 7 a já pro tebe přichystám další rap DNA a budeš si volat o svoje tracky. Už se nemůžu dočkat a my si ještě takhle na závěr dáme počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 24 stupňů po celé České republice, neprší, máme úplně jasno. Ta teplota bude klesat a to až na 20 stupňů se západem sluníčka na 18 až 19 stupňů. V noci by pršet nemělo, zítra by pršet nemělo. Ovšem dneska to bylo trošku překvapení, ten ranní déšť, takže uvidíme. Každopádně zítra čekej teploty okolo 23 až 25 stupňů po celé České republice. Tohle už je ode mě opravdu všechno, já se na tebe těším zase zítra od 4 do 7. Čau.
2: Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lekikiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

pátek krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a Benem Kristovao a jejich trackem Já se tě brát nebudu. Takovej moderní folklor, super věc, dneska už se s ní ale bohužel teda loučíme. No a rozloučíme se i s Hardtrickem a Bukou a trackem Dostaň mě pryč, věc ze z nejnovější desky od Ricka s názvem Focus. Pro dnešek ale tenhle track v hitparádě taky končí. Dostaň mě z ulice pryč, spadím ti vše, co budeš štít, jen nevím, jestli budu tvůj poslední. A můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Vlastně scéna, kterou Mat tak jako vlastně tady vytvořil, ale za tu dobu už se kolem něj nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský boom. Posledně to pro Mata byla 10, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Na 12. místě si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, je to deska plná boombapovýho soundu, takže je pořádnej old school, ale zabalanej v takovém novém fresh kabátku. Teď už 11. Tady je Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás, máme tady její track Wifi, což je vztahová, rázná věc. Jestli budeš mít někdy možnost jít na Sausen Live, tak toho určitě využij, protože je to vždycky velký zážitek a to jak hudební, tak taky taneční.

0: Desátý místo to bere Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to určitě užiješ.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dost nečekaného spojení, bych řekl, Krištof a Sergej Barakuda, kteří překvapili celou republiku společným singlem Movie Stars. Dva Ostraváci, takže spojení Ostravy. No a já jsem zvědavej, co na tuhle novinku budeš říkat. Tak jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Movie Stars.

0: Fresh Hits. Na devítce je novinka z minula a je to track All Night z nový desky Into Deep od Čáva a LPho. Týpci, co jsou napůl z Británie, a ten vliv britského soundu se do toho tracku propsal opravdu hodně. Osmička, tu bere Izomandias s trackem A mám rád, track z jeho desky Exit u palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je i Hector a tady jde ten jejich striktní rap do takového latino-kytarového beatu a za mě opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Na začátku léta jsme vám slibovali společný Radio Spin Music Impact.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbláznili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když se nejde na festiáku a podobně, jo, ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování, fakt boží, já se tady tlamím celou dobu, sedu na schůzku, opravdu, takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všem, který potkám. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme, to se na Vánoce asi, no.
0: Asi jo, no a jinak se slyšíme zase zítra ráno, tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8. Yeah.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady se slyšel Gufrau s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci. Super refrém a mu určitě taky musím vyzdvihnout videoklip. Je vidět, že kluci studují famu a ten vizuál mají zkrátka vždycky úplně vyšperkovaný.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je trochu alternativnější, je to track Tolik emocí od režiséra a hudebníka Šimona Holího. Je to track, který vzniknul jako soundtrack pro jeho nový projekt a společně s ním tam uslyšíš i Ankyho. Takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Tolik emocí.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Spin.
1: Na šestém místě je Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka. Teď už pětka, tady je tenhle týden Sara Rikas a track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super videoklip, na který určitě mrkni. No a já jsem zvědavý, kdy Sara přijde s novou deskou, protože už je to opravdu dlouho, co jsme od ní desku nedostali a myslím si, že s tím, jak teď už přicházejí pomalu nějaký nový singly, takže už by mohl konečně nastat ten čas. No, uvidíme.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: na Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, tady máme Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu si slyšel Vena, no a myslím si, že to je fakt chytlavá pecka, že se vlastně tenhle experiment dost poved.
0: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme za Ankym a trackem Loterie, kde je společně s ním taky Edův syn. Hluboká věc, Anky si v období tohodle releaseu vysloužil dokonce i cenu vinila. Takže si to jdeme společně užít. Flashback na rádiu Spin.
2: Vydělat velký prachy, potom se zbalit.

se můžu všechno ztratit, nechci jen vzpomínat, přežívat ze dne na den, pomalu umírat, v životě loterie. Co můžu všechno ztratit, nechci.

0: Tak to by byl flashback na Radio Spin, no a teď už bronzová pozice. Tady je novinka z minula, Izomandias a Viktor Sheen s trackem Dřív bylo líp. Další věc z desky Exitu Palice, která se ještě dočká pokračování. Izo už vydal první drop tracku k EUP Summer, no a další várku už pomalu začíná týzovat. Tak jdeme na to!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

Na pozice tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě daleko předtím, než začal vůbec streamovat, tak i rapoval. No a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustej Karl, a to s trackem taky Nová doba. Jeho láska k boombapu tam je z toho tracku cítit opravdu hodně a má to i skvělou myšlenku. No a teď už vítěz. Na první místo se po nějaký době vrací Praga Union s trackem Hledá se rým. Track z jejich poslední desky Nekorektum. Na featu je tady potom Paulie Garant, který dokonce několikrát zmínil, že Kato byl velkou inspirací pro jeho hudbu, a teď je tady máme společně na jednom tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: vyhraný je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Hitparáda Spin Fresh Hits. Zase za týden. Na Rádiu Spin.

Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repu.

volejou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbázdili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani Mrelové nevadějí, když jste někde na festiáku a podobně, jo. Ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování. Fakt boží, já tady tlamím celou dobu, sedu na zkoušku, opravdu. Takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všem, který potkám. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme zase na Vánoce asi, no.
0: Asi jo. No a jinak se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Austin, Roxanne, feel it.
1: Radio Spin.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Šmouk.
1: Radio Spena. Llegaste al de la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejor.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbláznili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když se nejde na festiáku a podobně, jo. Ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování. Fakt boží, já se tady tlamím celou dobu, sedu na zkoušku, opravdu. Takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všem, který potkám. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme zase na Vánoce asi, no.
0: Asi jo. No a jinak se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší. Který ti dá do uší. Hip-hop. Yeah. On behalf of Military Entertainment.